7 z 10 lidí si pěstuje vlastní potraviny, i to probereme u nás na Krokodýlu. Doufám, že vám to pěstování jde. 7 z 10 domácností aspoň určitým způsobem pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce nebo v bytě či na balkóně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Většina pěstitelů část své produkce sdílí i s dalšími lidmi. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak doufám, že sklizeň na zahrádce jste měli pěknou, byli jste spokojeni a buďte spokojeni i z hity Krokodýla. Máme pro vás hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

AI v práci využívá už 56% z vás, před 2 lety to byla jen třetina, i to probereme u nás na Krokodýlu. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak doufám, že vám je umělá inteligence pomocníkem. A teď my vám budeme hrát hit za hitem na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: mikrofonu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
2: Radio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrátky.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hříšný tanec hned po ránu tady u nás na Radiu Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den. Přesně na vteřinu 5.30 je právě teď a právě dnes. Máme čtvrtek 8. října, předposlední pracovní den 41. týdne. Věra dneska slaví svátek z krokodýla. Samozřejmě gratulujem. Užíváme si ještě celkem příjemných teplot. Dneska to bude do nějakých 23, ale pak se nám lehce ochladí a vypadá to, že už nám přijde podzim. Skončí to krásné babí léto. Co se týče silnic, pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, vypadá to, že tady nemáme žádné nehody hlášené, které by vás snad měly nějakým způsobem omezovat a tu dopravu zpomalovat. Teda aspoň zatím, ale je mi jasné, že s přibývající hodinou to asi bude tak trošku housnout. I dneska pro vás budeme mít snídaní za úsměv, bude to kousek od rádia, kde to přesně bude, to vám taky prozradíme. No a zcela určitě se mezi vás dostanou taky vstupenky na Kometu, no a taky to zkusíme dneska opět odhalit a prolomit ten náš krokodýlí zvuk, který už nabírá jako fakt vysokých hodnot. Tak buďte s námi, dobré ráno, dobrý den.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:45. Přejem dobré ráno. Jak to dneska bude vypadat? Tak dneska se očekává převážně oblačno. Ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Dopoledne se na přechodnou dobu může oblačnost zmenšit, odpoledne, ale hlavně večer a v noci se na většině území objeví přehánky nebo déšť. Teploty příjemné. 24, na jihu lokálně až 25 stupňů. Takže pokud se budete vracet až na večer, tak raději deštníky sebou. Jinak teď máme v centru Brna nějakých 9 stupňů. Přejeme dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 5 hodin 59 minut, to je přesný čas. Máme čtvrtek 8. října léta paní 2026. Čtvrtý pracovní den 41. týdne a Věrušky dneska slaví svátek. My gratulujeme a dobré ráno ze studia Krokodýla přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kale, krásné ráno, symbol brněnských Lůžánek, pes Finn má v parku svou sochu, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 6? Bude Beberxa. Spin Doctors. A taky opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Je to bourbon. Pokud se budete domů vracet na večer, tak bych asi možná už doporučoval deštníky sebou. Konečně zaprší. Co se mračíš? Musí zapršet.
1: Jo, já jsem si tak jako včera pochvalovala, jak jako půlka října a je to úplně super. Nebo půlka ne, zatím začátek.
0: Teda, vlastně, dneska ještě paráda. Na jihu lokálně až 25 stupňů, jinde do 24, ale večer a v noci přeháňky nebo déšť.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pes jménem Finn, který řadu let patřil k symbolům brněnských Lůžánek, má v parku od včerejška sochu. Velkého, ale klidného a hravého ovčáka si oblíbili hlavně děti. Loni v srpnu bílý král Lůžánek uhynul. Na sochu a interaktivní zvukovou instalaci se složili přátelé Fina, město a kraj.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Nálezce peněženky ve Vyškově, kterého hledala Generální inspekce bezpečnostních sborů, se na základě zveřejněné výzvy sám přihlásil. Peněženka měla obsahovat větší hotovost. Muž má pomoci celou záležitost objasnit. Peněženku našel neznámý muž 13. srpna u obchodního domu.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: V Bukově na Žďársku vybuchla včera odpoledne v objektu propanbutanová lahev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jeden člověk se vážně zranil, má popáleniny. Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. V jedné z nich se představí i brněnský tým. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezony, změří doma síly s Kometou. Zápas začne v 18.30.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě z Pohořelic do Brna za Modřicemi se srazila dvě osobní vozidla. Zatím tam ale projíždíte bez zdržení. Doprava zpomaluje v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna. Pomalu pojedete na dálnici D1 u Brna z Prahy před 40. kilometrem. A práce na silnici komplikují průjezd na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Z Modřic do Brna ve Vídeňské se srazila dvě osobní auta, projíždí se zatím bez zdržení.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6:03, to je přesný čas, přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a taky dneska vás čekají snídaně od krokodýla za pouhý úsměv. Buďte s námi, máme podrobnosti.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vrací se žena domů. Hádej, na koho jsem dneska narazila. Na Alici. To je tvoje věc, mi to úplně jedno. Ani bych neřekla. Obě jsme museli nechat auta odtáhnout do servisu.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut je čas, kdy se podíváme do historie na 8. říjen. 8. října roku 1893 na sjezdu mladočeských důvěrníků v Pardubicích informuje Adolf Stránský o svém úmyslu vydávat v Brně deník, který by se stal moravskou obdobou Národních listů. V roce 1941 v protektorátním Česku byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950 byl československý hokejový tým odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou emigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let. Ostatní míň. V roce 1989 občané východního Německa žádali v Praze o vycestování do západního Německa. V budově velvyslanectví bylo už 4000 lidí. Tak ještě můžeme zmínit třeba rok 2012, kdy policie v kauze nákupu obrněných vozidel typu Pandur zadržela Marka Delíka, ale soudce ho odmítl vzít do vazby. Co zmíníme ze světa? Například rok 1906, kdy kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. A tak ještě mrkneme na rok 1945, kdy pan Percy Spencer ve Spojených státech si nechal patentovat mikrovlnnou troubu. A v roce 2005 během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život celkem 75 tisíc lidí. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herec Matt Damon. Ten dneska slaví narozeniny 56. A herec Michel Dudikoff, ten slaví dneska 72. narozeniny. Sigourney Weaver, herečka, ta slaví narozeniny 77. Co se týče svátků, tak právě dnes slaví svátek Věra a také Věroslava. No a jak jste pochopili z kalendária, tak taky dnes je památný den sokolstva. Je to významný den v České republice. A ve světě se dneska slaví Mezinárodní den boje proti popálení. Pranostika o svaté Birgitě bývá mlha na úsvitě. Ano, i dnes po ránu na některých místech můžou být mlhy. Pokud dneska slavíte, my gratulujeme a přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Spin Doctor se Echtu Princess tady u nás na rádiu Krokodýl 19 minut po 6. hodině. Jak máme venku a jak půjde venku? Teploty dneska příjemné, na jihu až 25, jinde do 24 stupňů. Teploty teď aktuálně Brno hlásí 10, Vyškov 8, Břeclav 7 a Žďár nad Sázavou stupňů 9. Ale odpoledne, večer a hlavně v noci by měl přijít déšť, tedy přehánky nebo možná i trošku více zaprší.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Teplárny Brno včera slavnostně představili nový dobíjecí hub e-mobility na Červeném Mlýně. V první fázi nabídne hub 11 výkonných stanic, na kterých může současně dobíjet až 22 vozidel. Národní parky povede v asociaci ředitel Podíjí. Novým předsedou Asociace národních parků České republiky se stal ředitel správy Národního parku Podíjí Pavel Miller. Za prvních 9 měsíců tohoto roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Loni to bylo za stejné období o 33 více. Většina z nich zemřela při srážce s vlakem, bylo to 114 lidí. Loni za stejné období 141. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy včera na šampionátu v Baku vybojovala svoji první světovou medaili. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: 6.30, to je přesný čas a i dneska pro vás máme snídaně za úsměv.
2: Ano, 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Každý všední den, no a takhle se snídalo včera.
3: Snídaně za úsměv, Rajhrad a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
4: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a příjemnilo mi to den.
3: A paní je taky spokojená, řidička.
5: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
3: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
6: Dobrý den, poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
1: To je hezké, když máte s námi hezkou noční.
2: Tak jsme rádi, že se s námi ve dne v noci. No a dneska s námi můžete samozřejmě posnídat také za úsměv od naší krokohlídky na Mendláku v Brně.

0: Radia Krokodýl.
1: Co nového na silnicích nám prozradí Kuba?
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě z Pohořelic do Brna za Modřicemi se srazila dvě osobní vozidla. Zatím tam ale projíždíte bez zdržení. Doprava zpomaluje v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna. Pomalu pojedete na dálnici D1 u Brna z Prahy před 40. kilometrem. A práce na silnici komplikují průjezd na příjezdu do Mikulova z Rakouska.
1: Komplikaci drobnou máme taky na Vídeňské, na trase z Modřic do Brna, kde se srazila dvě osobní auta, ale vypadá to, že kolona se v tomhle místě zatím netvoří. Jinak se prodlužuje to zdržení jak ve směru od Vyškova, tak od Prahy, tak i od Břeclavy po D1 i po D2.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 000 korun.

0: Čka Rádia Krokodýl.
1: 6.36, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč slavíme narozeniny.
3: Protože někdo má narozeniny a pak slavíme jemu narozeniny. Protože on nebo má svátek. Protože on má doltu.
4: No proto se má nějakou hračku za to.
5: Protože já mám nějaký nápad.
6: Když máma svátek, tak musí nějaký kufr nebo nějakou kolíbačku pro maminka dostat.
7: No, aby jsme měli nějaký dárky.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Kabáti měli pohodu na krokodýlu, my na krokodýlu máme 5 minut a bude 6:45. Jak to bude dneska vypadat venku? Teploty poměrně vysoké. 21, 24, na jihu lokálně až 25 stupňů. Dopoledne se na přechodnou dobu může oblačnost zmenšit, odpoledne, ale hlavně večer a v noci se na většině území objeví přehánky nebo déšť.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Vědci na jižní Moravě objevili 2 druhy

0: Ester Ledecká vyhlíží po výrazné obměně realizačního týmu novou lyžařskou sezonu s optimismem. Po angažování rakouských trenérů Pichlera a Grassera si pochvalovala společnou komunikaci i chemii. Uspět chce také na snowboardu. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
15: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
16: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, tak i tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc celý rok.
1: Pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak nám napište na jeho příběh na www.81pomáha.cz. No a pak uděláme někomu radost společně s vámi.
0: Rádio Krokodýl. Hit

0: Train Drive-By tady u nás na rádiu Krokodýl. 2:15 před 7:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16:30. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Za tři čtvrtě minuty bude 7 na rádiu Krokodýl, budou zprávy. Ty má Katka, dobré ráno.
6: Pěkné ráno, v Brně přibývá žen se zájmem o gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. Morandi Angels. Doktor Alban. A taky malinový sirup. Miraj.
7: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakal.
0: V centru Brna máme 9 stupňů, Jihlava hlásí pouze 3 stupně, Žďár nad Sázavou 10, Vyškov necelých 8 a Břeclav 6,5. Dneska předpokládané srážky kolem 10 mm, ojediněle kolem 15, ale ty by měly být až večer nebo v noci. Do té doby velmi příjemné teploty, na jihu lokálně až 25 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii, která může pomoci s přípravou na těhotenství nebo porod. Souviset to může i s tím, že rodičky stárnou. Pomoc najdou i pacientky s bolestivou menstruací, endometriózou či inkontinencí.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
6: Zraněné dítě potřebovalo v úterý odpoledne pomoc poblíž Blanska. V obtížně přístupném terénu zasahovali hasiči i záchranáři. Dítě bylo na trailu a poranilo si dolní končetinu. Převezeno bylo do dětské nemocnice v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
6: Policie hledá 17-letou Kateřinu Necidovou z dětského domova v Budišově. V pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích do školy v Teršově ulici, už nedorazila. Je ve špatném psychickém stavu, proto je obava o její život a zdraví. Telefon, který má u sebe, je nedostupný. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nyní, že od září 2017 pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice zkontrolovat, jak to tam vypadá. Slovo má v téhle chvíli Kuba.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jihlavské ulici bourala 2 osobní auta na křižovatce s ulicí Kamenice. Na Gajdošově ulici u kostela směrem na Maloměřice bourala 2 osobní auta, kolona má přes kilometr a kolona narůstá z Pohořelic do Brna před Modřicemi. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Jakub Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor také ve Velkých Němčicích na Břeclavsku v ulici Brněnská, tam se srazila 2 osobní auta a nehoda se řeší i v Brně v ulici Gajdošova, kde se srazila 2 osobní auta.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
2: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
9: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Tři minuty po 7 hodině raní jste s Krokodýlem, kde chystáme dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Je bez vršku.
1: Už za pár minut budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, a dělal si ten domácí úkol sám? Ano, a akorát se zavražením knížete Václavem pomáhal otec.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut. K tomu máme tady Hantec a hrajeme o dvě vstupenky do divadla Balko a Polívky na představení s názvem Je pes vršku. Hrát se to bude zítra, tedy v pátek od 19 hodin.
2: No a vy hned teď můžete volat studio 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Dana, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Dano, taková nastartovaná.
2: Jo, do novýho dne.
1: Tak, je to, napovíme možná už malinko hned, má to něco společného s místopisem. Tak, Žanek se ptá.
4: Komete, kde pak je Monte Cup?
1: Monte Cup, kde to může být?
3: Monte bude hora.
1: Mm-hmm. Nebo malá. Horka? Nebo, nic jsem neřekl.
3: Nebo malá horka.
1: Takže?
3: Tak nebude to kozí horka?
1: Kozí horka?
4: Monte Cup je kozí horka a proto je na príglu.
1: Chodíte na kozí horku?
3: Chodíte? Moc na príglu nechodím, máme to trošku z ruky, ale nám to tam, jako samozřejmě každý Brňák na přehradu.
1: Jasně.
2: No ježiš, jak padla ta horka, tak to bylo jasný, že?
3: Jasně.
1: Takže zítra jdete do divadla Bolkovi. Gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
3: Moc děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: is the answer.
1: Morande Angels na rádiu Krokodýl, 9,5 minuty před 7:30. Jak máme venku? V Brně máme 9 stupňů, Vyškov hlásí 7,5, Břeclav 6,5, v Jihlavě jsou pouze 4 stupně, ale kousek dál ve Žďáru nad Sázavou už je skoro 10. Jinak dneska během odpoledne, večera a hlavně v noci to bude s přeháňkami nebo s deštěm. Do té doby ale teploty velmi příjemné, 21 až 24, na jihu lokálně až 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
3: Pěkné ráno. Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě. Nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Výborně si městská část vedla také v celorepublikovém hodnocení Transparentní Česko 2026, kde obsadila 7. místo. Policista z ochranné služby, který v srpnu doprovázel vicepremiéra a ministra zahraničí Petra Macinku na rozhovor s maskovaným mužem, nebyl dostatečně důsledný. Podle závěru vnitřní kontroly měl zjistit jeho totožnost. Neporušil ale služební předpisy a nečeká ho žádný kázeňský postih. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou lidé po celé zemi. Pětního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má zúčastnit i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Vonnová má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her. Sezona světového poháru odstartuje na konci října. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
2: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme výběr.
13: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
13: Váš názor?
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
0: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Je dobré mít dobré přátelé.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hokejovou kometu dneska čeká poměrně dost zásadní utkání. Ano, bude se hrát dneska na Spartě, ale na tu my vás nezveme.
1: Ano, sice dnešní zápas připomínáme startuje 18.30, ale v neděli čeká kometu domácí zápas, kdy od 17 hodin přivítá Plzeň a právě na ten domácí zápas pro vás máme teď vstupenky.
0: Jestli chcete, volejte 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: My voláme na lístky na kometu.
0: Dobře, my je kdo?
2: My, já se synem jedeme do školy.
0: Výborně, a vaše křestní jméno?
2: Ladislav.
0: Ladislav, Laďo, chodíte se senátorem na hokej občas?
2: Chodíme, no, já jsem býval hokejista, jo, takže chodíme občas na hokej.
0: Jo, a máte to jako handsfree teďka, předpokládám.
2: Ano, mám, no.
0: Výborně, a senátor...
1: Pojďme zborově.
0: Senátor nás slyší?
2: Taky nás slyší, ano.
0: Výborně, tak pánové, ve dvou pěkně zapovzbuzujte. Ukažte, jak budete fandit na kometě.
3: Podrobný fanatáci z komety.
2: A nebo taky kometa do toho, že? Kometa do toho.
1: Taky.
0: Hezký duet oci se synem, tak pánové.
2: No, no, se nám nepovedl, ale syn zpívá nějaký chorály a já bych zpíval normálně fandil.
0: Tak to dáte určitě v neděli nějak dohromady, dva lupeny jsou vaše. Gratulujem.
1: Užijte si to.
2: Děkujeme moc a pěkný den přejem. Naschledanou.
4: Krokodýl fandí v brněnské koledě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme zkontrolovat silnice, jak to tam vypadá, to nám teď aktuálně prozradí Jakub.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Jihlavské ulici boudala dvě osobní auta na křižovatce s ulicí Kamenice. Na Gajdošově ulici u kostela směrem na Maloměřice boudala dvě osobní auta, kolona má přes kilometr a kolona narůstá z Pohořelic do Brna před Modřicemi.
0: Pozor taky dejte na Břeclavsku ve Velkých Němčicích v Brněnské ulici na křižovatce s ulicí Osvobození, kde se srazila dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7.37, to je čas, kdy na Krokodýlu míříme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, z jakého materiálu se šije oblečení.
3: Z nějaké té z nitě.
4: Materiál je takový, je niť, z nitě se dělá nějaké oblečení a to dělají babičky nebo pan takový, což je takový.

0: Taky. Z bavlníku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: Jo.

Adel na Krokodýlu 4 minuty před 7:45, kdy nám na jihozápadě Moravy. No, dačice to už není Morava. Nám drobně prší. Jinak ty přehánky by měly přijít hlavně večer a v noci a naprší kolem 10 mm. Někde možná i 15. Do té doby ale teploty příjemné. Zatím teda v Brně máme 9 stupňů, ale odpoledne se čeká na Moravě 24. Na jihu Moravy možná až

0: Dvojnásobná mistryně Evropy včera na šampionátu v Baku vybojovala svoji první světovou medaili. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
3: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
14: 30.
15: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
14: Fandíme s vámi.
16: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Tohle byla Supergirl a my tady máme super zvířátka, oblíbená.
2: No, rozmohl se nám tady jako každý rok na konci léta takový nešvar, a to od 100 milky. Já musím říct, že se jich doma nemůžeme zbavit, ne, vždycky pravidelně se objeví. Dneska jsme četli tady s Tondou na internetu, že dokonce samičky denně nakladou až desítky vajíček, proto je jich tak rychle, tak moc. Já už jsem ovoce odstěhovala na balkon, pořád tam jsou, a tak jsem se dívala na internetu na nějakou babskou radu, no, co s tím. Takže jsem do sklenice smíchala ocet, jarna nádobí, zadělala jsem ten vršek alobalem, napíchala dírky párátkem, a že od 100 milky vlezou dovnitř a už se nedostanou ven. Od 100 milky se sice na ten povrch zběhly, nicméně dovnitř chytře nezalezly.
1: Nebyly to malý dírky?
2: Nebyly dostatečně prostorný, já jsem si dávala pozor. Takže dneska další pokus do odtoku v dřezu prý nasypat jedlou sodu, zalít horkým octem a uvidíme.
1: Aha,
2: protože údajně i ten odpad jako s tím hodně souvisí, že se tam začnou množit. Každopádně, přátelé, pokud máte zaručenou radu na likvidaci od 100 milek, okamžitě volejte Krokodýla.
1: Děkujeme. 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder na Radiu Krokodýl přesně 3 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné Zlaté Slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Krátce před osmou děkujeme za všechny tipy, jak bojovat s octomilkami. Byly tady dva tipy. Jeden mechanický, do pitlíku dát zbytky rajčat a tak podobně. Oni tam nalítají, rychle zavřít pitlík a vynést ven. A druhý tip byl do misky nalít víno nebo jablečný džus a oni tam zkrátka nalítají a utopí se.
8: Ideálně víno prý, já jsem se zapomněla zeptat, jestli si tu skleničku můžu nalít taky.
0: Jsi taková velká octomilka.
8: Velká víno-milka. No jdeme na zprávy, symbol brněnských lužánek, pes Finn má v parku sochu, podrobnosti za chvíli.
0: Po osmé to Ploudr. Shakira. A taky Reddy Kirkn. Teplota nám pomaličku stoupá, v centru Brna v téhle chvíli měříme 9 stupňů, Vyškov hlásí 8, Břeclav 6 a na západ od Brna už jsou drobné přehánky, Dačice, Jimnice, za chvilku možná drobně sprchne ve Velké Meziříčí, jinak odpoledne, večer a v noci toho deště bude trochu víc, do té doby teploty příjemné až 25.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Pes jménem Finn, který řadu let patřil k symbolům brněnských lužánek, má v parku od včerejška sochu. Velkého, ale klidného ovčáka si oblíbili hlavně děti. Loni v srpnu bílý král lužánek uhynul. Na sochu se složili přátelé Fina, město a kraj.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
8: Nálezce peněženky ve Vyškově, kterého hledala generální inspekce bezpečnostních sborů, se na základě zveřejněné výzvy sám přihlásil. Peněženka měla obsahovat větší hotovost. Muž má pomoci celou záležitost objasnit. Peněženku našel 13. srpna u obchodního domu.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
8: V Bukově na Žďársku vybuchla včera odpoledne v objektu propanbutanová lahev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jeden člověk se vážně zranil, má popáleniny. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nyní, že od září 2017 pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor?
2: Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Gajdošově ulici na úrovni kostela směrem na Maloměřice již nehoda nepřekáží a situace se tam výrazně zlepšila. Stále ale pozor na nehodu na křižovatce Jihlavská a Kamenice. Pokud pojedete do Brna na cestě z Prahy a z Jihlavy, pojedete pomalu mezi 172. až 180. kilometrem D1. Ale dlouhé zdržení čekejte na souběžné silnice 602, kde je zhruba od Popůvek až po Starý Lískovec zhruba 3,5-kilometrová kolona. A pomalu se místo jede v úseku 8 kilometrů na cestě z Pohořelic do Brna před sjezdem na Modřice. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšár.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
11: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3,5 minuty po 8 hodině raní, přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno, už za pár minut vám budeme držet pěsti, protože nabídneme náš krokodýlí zvuk a částku 124 200 korun, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Povídá manželka svému protějšku na kvašeně. Já nevím o to, co na těch ženských pořád vidíš. Když si odmyslíš ruce, nohy, hlavu a třeba i prsa, tak co ti zbyde? Co? No co? A manžel říká, ty Marie.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut tomu máme tady peníze.
2: Teď volejte 603 103 103 Studio Krokodýla, máme částku 124 200 korun.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Tady z Brna.
2: Nějaký špatný signál.
1: Z Brna někdo volá, ale kdo, prosíme pěkně, ještě jednou?
3: Jarmila z Brna.
2: Jarmila.
1: Jarmilko, co máte, co máte pro nás za tip?
3: No, já mám tip, že to je od bubnou jako automatické pračce a vření to pračky jako a puštění.
2: Tak já jsem zaznamenala puštění,
3: zavření bubnu. Automatické
1: Otevření bubnu automatické pračky, prášky. Zkrátka, dobře, automatická pračka v akci. Jdeme si to teda pustit?
2: Ještě je to taková odpověď s hádankou.
1: I pro nás. Co říká arbitr na vaši automatickou pračku?
2: Říká ne.
3: Taky ne.
1: Chcete vymyslet něco jiného? Mějte se moc hezky, děkujeme.
2: Krásný den.
3: Tak děkuju, nashle.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz

0: Ploudr na krokodýlu, tanec za měsíčního světu. Dneska byste si moc nezatančili, nevím, jestli jste to viděli, ale ráno ten měsíc nebyl skoro vůbec vidět, jak byl maličkej.
1: Úplně jakože
0: se překrývá. Zítra mrkněte, v sobotu bude jakože v podstatě nebude vidět vůbec. My ale vidíme, kolik je na teploměru. V Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 8, Břeclav hlásí 7 stupňů, v Moravských Budějovicích teď mají drobnou přehánku od jiho západu, jde taková oblačnost, ale jde spíš tak jako k severu. Město Brno zatím neštrejchne. Odpoledne ale by mělo pršet, hlavně teda odpoledne večer a v noci přehánky nebo déšť, ale teploty do té doby příjemné, na jihu až 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Trkmanec rybníčky u Rakvic skákavku a na kosteliskách u Dubňan vzácnou snovačku. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se v pátek výrazně propadnou na 10 až 15 stupňů. Podobně pak bude v sobotu i v neděli. Americký prezident Donald Trump se staví spíše skepticky k možnosti, že by letos dostal Nobelovu cenu za mír. Vyplývá to z prohlášení, o kterém informuje agentura Reuters. Podle ní Trump dostal nominaci na cenu od několika vlád, přičemž letošního laureáta se svět dozví zítra. Trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká vyhlíží po výrazné obměně realizačního týmu novou lyžařskou sezonu s optimismem. Po angažování rakouských trenérů Pichlera a Grassera si pochvalovala společnou komunikaci i chemii. Uspět chce i na snowboardu. Tolik stručné zprávy, přejeme hezké ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
2: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
10: Rádio Krokodýl. Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
12: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
13: Po Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Je dobré mít se o koho opřít.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
11: Stále s vámi.
13: Say low.

0: a jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Jsou 9:30 i dneska putovala za vámi snídaně za úsměv.
2: Snídaně z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně gratis a dneska to bylo na Mendlově a Malinovského náměstí.
1: A kam se rozdávalo?
3: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
4: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
3: A tady koukám, že máte syna.
4: Ano.
5: Dobré ráno a dobrá snídaně.
3: Snídaně za úsměv.
6: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
7: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělám mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
1: Otázkou je, kde budeme zítra?
2: Měli bychom být na hlavním nádraží v Brně, tak si to nenechte ujít.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Gajdošově ulici na úrovni kostela směrem na Maloměřice již nehoda nepřekáží a situace se tam výrazně zlepšila. Stále ale pozor na nehodu na křižovatce Jihlavská a Kamenice. Pokud pojedete do Brna na cestě z Prahy a z Jihlavy, pojedete pomalu mezi 172. až 180. kilometrem D1. Ale dlouhé zdržení čekejte na souběžné silnice 602, kde je zhruba od Popůvek až po Starý Lískovec zhruba 3,5-kilometrová kolona. A pomalu se místo jede v úseku 8 kilometrů na cestě z Pohořelic do Brna před sjezdem na Modřice.
1: Pozor, dejte na Žďársku mezi Dolní Rožínkou a Stříteží. Na úrovni Bukova došlo k požáru a na místě zasahují hasiči. Komunikace je úplně uzavřená.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, milá. Neopustila jsi mě. Řekni, co budeme s dětmi
2: řešit.
1: Ne, já
2: ti jen tak neopustím, mě se jen tak nezbavíš. Míříme do školky na Lesné a ptáme se dětí, co jsou to štípačky a na co se používají.
3: Že třeba štípat dřevo.
4: Na uštípnutí keře.
5: Na štípání třeba bys vyštípnul kolík nebo dřevo. Nebo třísku.
6: Na třeba přišmíknout železo.
7: Že štípají zvířata.
8: Třeba když vyndávají střísku.
9: Na štípání stonku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
10: No je to nejlepší po ránu.

0: 2026, kde obsadila 7. místo. Už zítra a v sobotu se konají komunální volby. Nejen v Brně se bude rozhodovat o vedení celého města, ale také o tom, kdo povede jednotlivé městské části. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou lidé po celé zemi. Pětního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli ve středu 2-3. Nečas strávil na ledě nejvíce času ze všech útočníků Colorada, ale tentokrát nebudoval. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
1: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména, hudební hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
16: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
15: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
16: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
15: www.chlebíčkovýraj.cz.
17: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
18: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
19: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
20: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se bude dít v městě Brně na Jižní Moravě a vlastně po celé republice.
2: Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Přeji hezké čtvrteční ráno. O nadcházejícím víkendu se do brněnských ulic vydá podstatně větší počet strážníků, než je pro říjnové pátky a soboty typické. Městská policie jich speciálně k volebním místům pošle v součtu 130. Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhají k hladkému průběhu voleb, ať už po stránce dopravy nebo bezpečnosti. Všímají si například dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách. Jsou v pravidelném kontaktu s volebními komisemi a jejich předsedům předávají přímé kontakty na služebny ještě před otevřením volebních místností. Strážníci obvykle mírní jen drobné bezpečnostní komplikace a pokud je to nutné, usměrňují dopravu. Při loňských volbách poskytovali i první pomoc účastníkům dopravní nehody. Nezvyklá událost se běhla v pátek večer na severu města. Členka volební komise si bez dovolení fotila jednoho z voličů a jeho partnerku. Díky strážníkům se ukázalo, že šlo o kuriozní nedorozumění. Pár považovala za sousedy, které dlouho neviděla. Muž se ženou ale vůbec neznali. Situaci pro jistotu prověřil i tajemník úřadu. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. To

0: právě čiloval Snack Rocku Reelu 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin.
2: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
0: Za půl minutu bude 9, vy jste s Krokodýlem i dnes ve čtvrtek 8. října. Ze studia Krokodýla přejí hezké dopoledne Katka Horáková.
11: A Tonda Kala, pěkný den. V Brně přibývá žen se zájmem o gynekologickou porodnickou fyzioterapii. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. jsou nachystány 90, tedy muzika z 90. let, jako třeba Jennifer Lopez. Tom Jones. Taky třeba Vajakon Dios. Na západě Jihomoravského kraje prší. Moravské Budějovice, Jemnice, tam je déšť. Jinak dívám se, že za chviličku začne drobně pršet také ve Velkém Meziříčí. Jinak ten déšť během odpoledne, večera a hlavně noci dojde na celou Jižní Moravu a bude pršet. Do té doby příjemné teploty někde až 25.
12: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají gynekologickou porodnickou fyzioterapii, která může pomoci s přípravou na těhotenství nebo porod. Souvisí to může i s tím, že rodičky stárnou. Pomoc najdou i pacientky s bolestivou menstruací, endometriózou nebo inkontinencí.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
11: Zraněné dítě potřebovalo v úterý odpoledne pomoc poblíž Blanska. V obtížně přístupném terénu zasahovali hasiči i záchranáři. Dítě bylo na trailu a poranilo si dolní končetinu. Převezeno bylo do dětské nemocnice v Brně.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
11: Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek. Co přiteklo, to se z velké části vypařilo. Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. V jedné z nich se představí i brněnský tým. Sparta v bitvě gigantů změří doma síly s Kometou. Dnešní zápas začne v 18 hodin a 30 minut.
13: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, začíná Kuba.
3: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Palackého třídě u křižovatky s Hudcovou poblíže zastávky MHD vozovna Medlánky poudala 9 osobní vozidla. Stále je omezený provoz po nehodě z rána na Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Kamenice. Pomalu pojedete na příjezdu do Starého Lískovce od Popůvek. Zdržení je tam podle řidičů na zhruba 5 minut. Po pojíždí se na Knížské ulici ve směru k Žabovřeské ulici před sjezdem na Vestařskou. Pomalu pojedete po dálnici D1 u exitu 196 na cestě z Vyškova. A dopravní nehoda u exitu 210 na cestě z Vyškova byla již odstraněna a kolony se tam téměř rozjely. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
0: Kubo, děkujem, pozor ještě na Blanensku v Lisicích v Žerůdské ulici, kde se střetlo osobní auto s traktorem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Kdo pak dneska může očekávat kytičku nebo bombonieru nebo věničku vonných melodií?
1: Věrky slaví svátek, tak vás zdravíme, přijeme krásné dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní, musím vám oznámit nepříjemnou novinu. Váš manžel právě vyskočil z okna. No to je strašný. Vždyť neměl žádný důvod. Tak to jsem si taky myslel, než jsem vás uviděl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Přesně ve čtvrt na deset si jdeme pustit hit vašeho života. Kdo ho dneska vybírá? Renata z Brna. Vybrala si Take That Back for Good. Take That mi okamžitě připomenou moje dospívání. S kamarádkou jsme je úplně zbožňovali. Měli jsme jejich plakáty všude po pokoji a každá samozřejmě svého favorita. Back for Good jsme si pouštěli pořád dokola z kazety a znali je úplně nazpaměť. Stačí pár prvních tónů a jsem zase o 30 let zpátky. Děkuji za zahrání. Není zač, Renatko, tady to je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Dneska stojí před Kometou celkem dost velká výzva. Bude hrát na Spartě. Bude se tam hrát od 18 hodin a 30 minut. Ale já mám pro vás v téhle chvíli dvě vstupenky na nedělní utkání, kdy Kometa bude hrát na domácím ledě. Takže jestli chcete, můžete se podívat na zápas proti Plzni. Hraje se to v neděli od 17 hodin. Stačí v téhle chvíli vytočit telefon sem k nám 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
1: Ahoj, Robert.
0: Nazdar, Roberte. Jak se podle tebe letos daří zatím brněnské Kometě?
1: No, ono se jí nedaří.
0: Takový diplomat. No, je na 11. místě. Pravda, chtěli bychom vidět trošku výš. Mimochodem, Sparta na tom taky zatím letos nic moc. Jsou na 9. místě. Plzeň ta je 7. Jak to myslíš, že to v neděli dopadne?
1: Musíme být optimističtí, že jo? Jo. Tak jako už by porazit to... Spartu je vždycky dobrý odraz do sezóny.
0: Ano, a... to je pravda, to je pravda.
1: Navíc, že jo, Brno a Sparta odvěká rivalita, kdo má rád Spartu, že jo?
0: Neznám jich moc. Samozřejmě, že ano. Prosím tě, ukaž, jak budeš, je, jak budeš v neděli pozbuzovat proti Plzni. Je to tvoje?
1: Takže jsou brigáky jako dobrý Spartan, mrtvej Spartan, ale to je neetické.
0: Ne, to je neetické, to nebudeme vůbec říkat,
1: takže
0: prosím
1: Kometa
0: tě.
1: Do toho, vzhůru, Brno, Brno, Kometa.
0: Dobře, máš dvě stupenky, ať sebou vezmeš koho chceš, tak si to v neděli užijte. Gratulace.
1: Děkuji.
0: Měj se zatím, ahoj.
2: Krokodýl fandí brněnské Kometě.
3: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. Bruno Family Park CZ.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
8: Rádio Krokodýl.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
4: Je dobré mít své jistoty.
5: Vaše nejvěrnější rádio.
4: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 6 minut po půl desáté jdeme hadat hit v jedné sekundě. Nabízím za uhodnutí 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Jeppe z vršku. Bude se to hrát zítra od 19 hodin. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Staňa.
2: Dobrý den, Staňo. Připraven hádat?
3: Ano.
2: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
3: One Direction?
2: Jo. One Way or Another, tak se ta písnička jmenuje. S kým vyrazíte do divadla zítra k Bolkovi, když jste vyhrál 2 vstupenky?
3: S dcerou.
2: S dcerou? Kolik má let dcera, jestli se můžu zeptat?
3: Kolik má roku?
2: Kolik má roku, no?
3: 30.
2: Aha, dobře, jo, já jsem myslel, že je výrazně mladší, tak ono to nejde podle hlasu moc poznat, takže to bude i pro ní, protože se tam třeba občas řekne kakraholte a jejky, si myslím v tom představení, že to bude možná i pro dospělé. Takže vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte, mějte se hezky.
3: Děkuju.
2: Naschranou.
3: Naschranou.
2: A my si One Direction dáme úplně celé.

0: Hit v jedné sekundě byl z roku 2013, byly to One Direction. My se mrkneme do 90. let, tedy s muzikou. Z roku 99 bude Madonna. Rok 91 budou prezentovat UB40. A z roku 96 Squeezer, Sweet Kisses. Nějakýho hubana, tedy pusu, by si zasloužila Věra. Dneska slaví svátek. Krokodýl gratuluje.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Fandíme s vámi.
12: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
11: Fandíme s vámi.
13: Rádio Krokodýl 99.

0: Man in Black a Will Smith. U nás na Krokodýlu poslední 90 po 9. Poslední proto, protože bude 10 hodin za 2,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude David Guetta, tedy Swim Satous and Die. Justin Timberlake. A bude i Jelen.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud jste ještě nevyrazili, doporučujeme deštníky nebo pláštěnky sebou. No, pláštěnky si jsme na své dětství, že jsem dačí vždycky zmokl, než abych jel sobě přilepenou pláštěnku. Od jeho západu jdou nějaké přehánky. Zatím jsou jen tak jako drobné, ale během dne budou zesilovat a v noci by mělo pršet možná trošku víc. V Brně máme 15 stupňů, odpoledne po Moravě třeba někde i 25.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Masarykův onkologický ústav zve všechny hospitalizované i ambulantní pacienty, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance na pravidelnou kanisterapii. Koná se dnes a potom každý čtvrtek od 11 do 12 hodin v informačním a edukačním centru v prvním patře vstupního pavilonu. Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanici. Spojené státy plánují zavést poplatek 1,5 milionu korun. Vysoké školy by ho musely platit za každého zahraničního studenta, který chce v zemi po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet, především v přírodovědných a technických oborech. Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu včera podlehli 2-3. Brankář Lukáš Dostál inkasoval v duelu s Edmontonem 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Anaheim prohrál s Edmontonem 2-5.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dvě minuty po desáté se jdem podívat na silnice s Kubou.
11: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Palackého třídě u křižovatky s Hudcovou poblíž zastávky MHD vozovna Medlánky stále blokuje jízdní pruh strážka dvou osobních vozidel. Převážně kvůli strojírenskému veletrhu na výstavišti očekávejte možné komplikace v okolí. Momentálně je například téměř dvoukilometrová kolona na Bíteřské ulici od Starého Lískovce. Ucpaná je také směrem do centra Heršpická ulice. A doprava zpomaluje na dálnici D1 u Brna z Vyškova konkrétně od Slatiny po 196. kilometr a také na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy momentálně od 3,5. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Tán se Koptil Šar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Dneska po ránu krokodýl rozdával snídaní dokonce na dvou místech, kde to bylo, řekneme si během chvilky a už taky řekneme to, kde se na nás s tou snídaní za úsměv můžete těšit zítra. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co jsem ženatej, všechno je mi zakázáno. Kouřit nesmím, pít nesmím, do hospody taky nesmím. No a proč neprotestuješ? Protestovat? To taky nesmím.

0: s Rádiem Krokovým.
1: Také dnes jsme rozdali 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo, respektive za úsměv, a krokohlídka byla tentokrát na Mendlově a Malinovského náměstí.
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
5: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
6: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělám mě velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
1: No a snídat se bude s Krokodýlem taky zítra. Tentokrát budeme na hlavním nádraží v Brně, tak se nechte potěšit.

0: pořadem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Tati, co je to hybrid?
17: To je auto.
16: A co je to superhybrid?
17: To je Chery.
18: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
19: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
16: Více na cherrymotor.cz.
4: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
1: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
4: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
1: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
1: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
22: Náš výkup je teď totální hardcore.
23: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
24: Vytvořeno s použitím AI.
25: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
26: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
27: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let?
0: Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Přesně 4 minuty po 10:30 na Krokodýlu pro vás tip na dnešní oběd. Vyrazit můžete třeba do brněnské restaurace na Knoflíku, kde dnes dostanete květákovou polévku za 19 korun a k tomu hrachovou kaši, opečené uzené maso, okurku a taky pečivo za 145 korun. Pokud jste si vybrali, přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10 hodin, 41 minut je ten čas, kdy pro vás mám připravenou částku 124 250 korun a teď voláte 603 103 103. Někdo už tam visí. Hezké dopoledne, krokodýl Katka. Koho tam máme?
2: Dobrý den, tady Ivoš.
1: Ivoši, já vás zdravím, přeju vám krásný čtvrtek. Jak to jde tenhle týden?
2: Dobře.
1: Tak já doufám, že teď to půjde perfektně. Držím pěsti. Připomenu, děkuji. Zvuk zní takto. A těším se na váš tip za 124 tisíce.
2: Napadlo mě, že by to mohlo být zavírání víka odpadkového koše, takový, jak je ten takový to houpací víko.
1: Mm-hmm.
2: Takže by to mohlo být tento zvuk.
1: To je bezvadný víko, když máte třeba čajový pitlík mokrej. Tak je to tam celý nahozený. Tak fajn, jdeme se zeptat arbitra, co na to říká. Tak nemám pro vás dobrou zprávu, bohužel, ne, není to správný
2: ale
1: tip.
2: Dobrá zpráva je, že se to navýšilo. Zase.
1: No, jasně, musíme na to hledět pozitivně, to je přesně jako můj vkus, můj styl, tak vám budu držet pěsti třeba někdy příště, mějte se hezky.
2: Tak jo, děkuju.
1: Naschledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
8: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus, když se to má.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: Benu, rádi vám poradíme.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Owl City a Carly Rae Jepsen tady u nás na Krokodýlu před 11. Krásné dopoledne vám přeje Katka, se mnou připravená Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, tento týden si připomínáme Světový den zraku a dnes si můžete své oči nechat vyšetřit, pokud je vám nad 70 let, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné Zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z hitu Krokodýle Daja. Taky bude Seal nebo Eva Farná. Za půl minuty bude přesně 11.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno i zataženo, výjimečně se vyskytnou přehánky večer, pak na většině území budou přehánky nebo déšť a na východě kraje výjimečně i bouřky. Teploty je od 21 do 25 stupňů.
10: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tento týden si připomínáme Světový den zraku, který upozorňuje na význam prevence a pravidelných očních vyšetření. I letos se k němu připojuje oddělení nemocí očních a optometrie v nemocnici u svaté Anny. Lidé, kterým je 70 a více, nechodí na pravidelné oční kontroly a nemají svého očního lékaře, mohou přijít dnes do 1:30 odpoledne do budovy A do 3. patra. Vyšetření je zdarma. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Tento den připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách nebo někde i vlajky na vozidlech městské hromadné dopravy. Americké úřady podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že by se jeho golfový klub na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání. Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
11: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky vám všem za volant. Co se děje na silnicích, prozradí Kuba.
12: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně pojedete pomalu v úseku 1 kilometru na Žabovřeské ulici na cestě k dálnici D1 na úrovni Pisárek. Bouralo se na Kounicově ulici u křižovatky s Antonínskou. Projíždějte kolem opatrně. V Královopolském tunelu směrem na Maloměřice překáží motorka s poruchou. Projíždějte kolem opatrně. A doprava nárazově zpomaluje na křížení D1 a bratislavské D2. Momentálně na cestě od Bratislavy a také na cestě od Vyškova. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktejl Šar.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 11. a my už za chviličku vyrazíme s krokodýlem cestovatelem až do daleké Afriky společně s Jakubem Žákem. Tak se nás držte, Katka vám přeje fajn dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlubí se spolužák před Karlíkem Heč. Naše maminka má napařovací žehličku. To je toho. My máme napařovacího tatínka.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven a dneska, jak už jsme slíbili, odstartoval projekt Afrika a taky extrémní výzva sportovce a dobrodruha Jakuba Žáka, který vás vezme na krokodýlu až do daleké Afriky napříč Rwandou. No a právě s Jakubem jsme teď ve spojení, tak Kubo, zdravíme. Řekněte nám, kde se nacházíte, co je před vámi, co vás čeká.
2: Já vás moc zdravím, zrovna jste nás zastihli uprostřed jezera Kivu. Já jsem teď vylezl akorát na chvíličku na loď a máme za sebou teď 10 kilometrů a ještě 10 kilometrů je před náma plavání.
1: No a pojďme si taky připomenout, co je tedy cílem vaší cesty, proč se to celé děje?
2: Cíl tady toho triatlonu, jedná se teda o 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu, ale to hlavní poselství, nebo ten hlavní cíl je, že děláme sbírku na takový pítko, nebo aby si to lidi mohli představit, tak je to prostě něco jako studna, to je přímo pro místní komunitu v Rwandě, takže budeme moc rádi, když i kdokoliv právě třeba z posluchačů se do té sbírky zapojí a můžete to najít buď přímo na Doviu, když si dáte projekt Afrika, anebo přímo u mě na Instagramu Story by Jakub, tak tam o tom můžete najít taky hodně informací. No, děkujeme.
1: No tak děkujeme moc krát taky. Uslyšíme se opět zítra a do té doby držíme pěsti.
2: Tak jo, taky. Moc díky. Mějte se krásně. Zdravíme do Česka.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
9: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
10: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hit za hitem, to je Krokodýl, kapelu Krištof střídá Desiree a taky Kate Ryan. A pak už připomeneme opět, že tento týden soutěžíme o klimatizaci zdarma. Podrobnosti za chviličku. Buďte s námi, hezké dopoledne mějte, přesně 4 minuty po půl dvanácté.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, posloucháte Krokodýla, tedy rádio, které pomáhá, protože věříme, že právě to má smysl. A tento týden opět nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc po celý rok. Pokud tedy víte o někomu, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla, tak napište a pošlete jeho příběh na www.81pomáha.cz. Mrkněte na to hned teď. Hezké dopoledne mějte s krokodýlem.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
7: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
8: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
9: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ecocom.

0: Gavrila, Lily Ellen, krátce před 12. Krásné poledne vám všem přeje Katka, se mnou už ve studiu taky Petra a máme zprávy.
1: Hezké poledne, s příchodem podzimu začíná také sezóna akutních respiračních infekcí, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kroužky ve středisku volného času Lužánky se rozjeli. Pokud se vám změnil rozvrh nebo ji chcete ještě doplnit další zábavou, můžete do nich stále naskočit. Volná místa najdete na 12 pracovištích v Brně a okolí. Přihlášení na luzanky.cz.
2: Radio Krokodýl. KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Kauflandkarte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kauflandkarte Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kauflandkarte Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co vám budeme hrát po 12. můžu slíbit Ellie Goulding. Taky si dáme Red Hoty. A bude Michal Hrůza.
6: Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpust.
0: Přesně 2 minuty nás dělí o 12. hodiny.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být převážně oblačno i zataženo. Čekáme přeháňky výjimečně i bouřky a teploty 21 až 25 stupňů.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Lidické začne příští týden rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Průjezd aut v daném úseku zůstane po celou dobu prací zachován. Začít by měli v pondělí 12. října a trvat zhruba měsíc. S příchodem podzimu začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Virózy mají podle nich aktuálně na svědomí hlavně rinoviry a COVID-19. Vyznačují se podobnými průvodními jevy. Nejčastěji je to rýma, škrábání v krku a únava. Podle lékařů je teď také ideální doba na očkování proti chřipce. V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání 2 smrtelných injekcí minulý týden v Tennessee. 46-letého vraha usmrtila dávka pentobarbitalu, která naopak neměla smrtelný účinek v případě Christy Pajkové. Ta přežila minulý týden 2 smrtící injekce a teď je v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok. Dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy nabídne v pražské O2 aréně souboj mezi Spartou a brněnskou Kometou. Oba celky za sebou mají nepříliš povedené zápasy a potřebují zabrat. Začátek je v 18:30.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A pěkné čtvrteční poledne taky všem řidičům. Aktuálně pozor, v Brně policejní hlídka na Sportovní a na Brněnsku na výjezdu z Branišovic směrem na Olbramovice havaroval motorkář. Komplikace i na D2 na 19. a 5. kilometru ve směru od Brna na Pohořelice. Tady stojí odstavené porouchané osobní auto. Tak velký pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 12. hodinu přišel do studia Krokodýla Jirka, začal štikat, začal zvedat nožičku a jsem ráda, že to tady nepo...
1: Novinka, ano, novinka v Brně, představte si pejsek, který byl tak oblíbený, že znal více lidí než jeho majitel. Mm-hmm. Jmenuje se Finn, má sochu.
0: Blužánka.
1: Ano, a my se podíváme, co vy na to.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení požárníků o akci. Zásah v Kravíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Michal Hruza, zakázané uvolnění. Krokodiláci, tak užívejte si poslední baboletní den, má se nám uchladit.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak ještě než přijde to ochlazení, tak vyrážíme s mikrofonem do ulic Brna. Dneska jsme ve školce v Řečkovicích. No a těch nejmenších se ptáme, proč nosí ženy podpatky?
2: Aby jim to slušelo a nevypadaly jak chlapi.
3: Protože v podpatkách jim to sluší.
4: Protože chlapi bys na tom zlomili nohu.
5: Protože to ženským sluší. Já už taky chodím v mamčiných podpatkách.
6: Ženský mají podpatky, protože chcou mít hezký nohy a chcou být a byly hezký.
0: No jo, proč nosí ženy podpatky, na to jsme se ptali ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Máte chuť na snídaně? Máme je gratis.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
13: Pusťte slunce do svého domova.
14: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
13: A pozor, akce.
14: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Starnet internet.
18: Tati, co je to hybrid?
19: To je auto.
18: A co je to superhybrid?
19: To je Chery.
20: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
21: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
22: Více na cherrymotor.cz.
23: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
24: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
23: No nekecej.
25: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
26: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
27: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
28: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Rádio.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kapitán Demo, tohle je Krokodýl, vaše rádio. No a Brno má novou atrakci, sochu pejska. Kdo tráví volný čas v Lužánkách, nejspíš se už někdy setkal s velkým bílým psem. No a představte si, že před rokem švýcarský ovčák zemřel. Byl to takový legendární pes, kterého poznávali lidé v parcích ve velkém. No a tak se majitel tohoto pejska rozhodl, že na jeho počest postaví sochu, kterou právě včera večer slavnostně odhalili. Takže se běžte podívat na novou bílou sochu břího vlčáka přímo v Lužánkách v parku Krokodýl.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
18: Hůru Brno! Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
17: Fandíme s vámi.
19: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: je Miley Cyrus před 13. hodinkou. S Petrou jdeme na zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a úřad městské části Brno-Střed získal ocenění, víc si o něm řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Radio Krokodýl. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hity i do práce s Krokodýla Clean Bandit. Michael Jackson. A nebo mandraže. 13. hodina je tady.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme dnes převážně oblačno, že zataženo s 21 stupni. Večer počítejte s deštěm a s větrem v nárazech až 70 km v hodině. V pátek potom se počasí zlepší, čeká nás ješno až polojasno, ale pozor, teploty nízké, maximálně kolem 15 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, tedy nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Výborně si městská část vedla také v celorepublikovém hodnocení Transparentní Česko 2026, kde obsadila 7. místo. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Uvedl, že se k nehodě nebude vyjadřovat, dokud ji úřad neuzavře. Demokratická strana oznámila podání žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli propagačním videím placeným z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákaz financovat stranickou reklamu z veřejných rozpočtů. Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů. Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Českou republiku. Sešel se s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brně pozor, v Černohorské ulici u křižovatky s Hřebíčkovou, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Na Znojemsku mezi Branišovicemi a Olbramovicemi havaroval motorkář, no a na Břeclavsku v Moravském Žižkově omezuje provoz nehoda osobního auta v Bílovecké ulici. Tak dejte pozor, šťastnou cestou.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Máte chuť na chutné snídaně? Máme je pro vás i o tom v této hodině a mezi tím Weekend, Save Your Tears. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Heslo workoholiků. Napřed práce, potom práce.

0: Tohle je legenda. Queen, Freddie Mercury.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokolín.
0: Je to tady Krokolíláci, naše krokovítka vyráží do terénu a máme pro vás chutné snídaně. Z rodinné prkárny Kulhánek a Drápal zadarmo. Stačí se na nás jenom usmát.
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
3: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
5: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělal mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
0: My taky děkujeme. Zítra po ránu si pochutnáte na snídaních přímo na hlavním nádraží.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
18: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
17: Dnes musíte vybrat.
18: Mám tady pro vás předvýběr
17: a rozšíříme
18: výběr. Dvojnásobíme investice.
19: Přijmete to riziko?
17: Ale je to na vás.
5: Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Je dobré být spolu.
14: Rádio,
15: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: No a teď taky důležité upozornění pro všechny řidiče.
1: Krokodýl na kolech.
0: Řidiči pozor, od pondělí neprojedete Pisáreckým tunelem a tunelem Hlinky. V obou tunelech bude ředitelství silnic a dálnic rekonstruovat technologie. No a místo tunelem Hlinky bude doprava vedená v protisměru po Bauerově v režimu 1+1. No a u Pisáreckého tunelu bude doprava objízdná trasa přes Jihlavskou, Heršpickou, Poříčí a Bauerovu. Tak s tím počítejte, potrvá to až do listopadu.
1: Krokodýl na kolech.
2: Like a diamond, shine bright like a

0: Euro Final Countdown.
1: Kometa, kometa, krokodil, krokodil.
0: Tohle je rádio, které vás dostane na brněnskou kometu. Nezapomeňte poslouchat naše vysílání, protože pravidelně soutěžíme i v tom nejlepším poránu o vstupenky. Tak se nás držte. No a teď můžete volat studio 603 103 103 krokodýla. Mám pro vás vstupenky na nedělní utkání Kometa versus HC Škoda Plzeň. 603 103 103 je číslo sem ke mně do Krokodýla. Tady je rádio Krokodýl. Kdo tam, odkud? Halo?
2: Ahoj, tady Petr.
0: Petře, odkud voláš?
2: Z Brna.
0: Pojď nám zafandit jako na stadioně. Vstupenky jsou tvoje, takže chceme slyšet, jak podporuješ Kometu. Připrav se, jdeme na to. Teď můžeš.
2: Zůru Brno. Brno, Kometa, pojďme foší, vyhrajeme dneska.
0: A nám to stačí, jdeš na Kometu.
2: Super,
0: gratuluju.
2: Super,
0: díky. Ahoj.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
15: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Potkal jsem jednoho konády z košce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: si zpíváme na krokodilo Hey So Sisters. Čerstvé zprávy přináší Petra, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a vědci na Jižní Moravě objevili dva nové druhy pavouků, i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Ajajaj, pavouci.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá verbež uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. 14. Alvar Soler. A nebo Xenol X. Tak to si budeme zpívat za malou chvíli.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se nám ochladí, teploty budou kolem 15 stupňů, čekáme zataženou oblohu.
10: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září však případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Naopak situace ohledně chřipky je zatím klidná. Vědci na Jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Na slanisku Trmkavec rybníčky u Rakvic na Břeclavsku našli skákavku. Na kosteliskách u Dubňa na Hodonínsku pak vzácnou snovačku.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Téměř 29 milionů pokryje dotace. Cyklistický přesun Valtteriho Bottase z Malajzie do Singapuru za dalším závodem Formule 1 byl pro pilota Cadillacu jedno velké dobrodružství. V dějišti nadcházející velké ceny finský jezdec popsal například setkání s kobrou, krajtou nebo velkými ještěrkami, na které narazil při 420 km dlouhé cestě na kole. Tato cesta a vysoké teploty mohly Bottasovi posloužit jako příprava na noční závod.
11: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 směrem od Brna na Prahu budete pomalu popojíždět mezi 141. a 134. kilometrem. Na D2 je 3-kilometrová kolona na příjezdu do Brna od Bratislavy. Zdržíte se také na průtahu Mikulova směrem od Vídně, kde navíc došlo ke střetu dvou nákladních vozidel. Kolona je až na rakouskou dálnici A5. Na Blanensku mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku během vyprošťování, proto počítejte s omezením. A na Brněnsku mezi Předklášteřím a Dolní Loučkou bourala dvě osobní auta. Tam se projíždí kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Sofia.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: tohle parádní Garrett Gates na Krokodýlo.
1: Rádio, které pomáhá.
0: A my věříme, že pomáhat má smysl, krokodýláci. Ano, tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy, který můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc jedna klimatizace. Napište nám příběh, komu by klimatizace mohla zlepšit život na 81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
14: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
15: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
15: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
14: www.chlebíčkovýraj.cz.
16: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
21: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
20: No nekecej.
22: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.
0: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
23: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
24: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Bonnie Tyler. No a my za okamžik soutěžíme o více než 124 tisíc korun. Soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Vánoci a Amerika. My teď jdeme soutěžit o velké peníze. Připraveni?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Krokodýláci, tak mám pro vás 124 tisíc korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Zní takto. A my se ptáme, co to je. Jeden z vás opět šance pro vás vyhrát velké peníze. Krokodýláci, linka do studia volná 603 103 103. Opět jeden z vás dostane šanci, ty prouci. Ptáme se, kdo tam, odkud. Halo. Krokodýl.
2: Kocourek, dobrý den, ze Sokolnic.
0: Zdravíme.
2: Já mám takový tušení,
0: ano?
2: Že by to mohlo být loupání kukuřičných klasů.
0: Mm-hmm. Jdeš na to celkem jistě, co?
2: Já jsem si jistý právě.
0: Takže říkáš loupání kukuřičných klasů, je to tak?
2: Přesně tak.
0: Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Tak si představ, ani tohle to není. Budeme navyšovat bank.
2: Nedá se nic dělat, mějte se.
0: Ahoj, loupání kukuřičných listů to není. Co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 tisíce korun.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Za

0: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
5: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
6: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
7: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Gorica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: se podívat.
1: Tak doufám, že máte taky štěstí. Pokáč Solitér a taky Petra ví, co se děje.
2: Hezké odpoledne a cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou, o kolik uslyšíte za chvilku.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
4: Radio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na čepu Radegas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
9: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Radio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 15. Dua Lipa. Randy Kirken. Natasha Bedingfield. Ten nejlepší hudební mix i po 15. takhle při pátku.
12: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
13: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra už čekáme na Jižní Moravě zataženo, deštivo, teploty kolem 17 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zájem o aplikační místnost pro drogově závislé v Brně za 3 roky jejího fungování roste. Lidé si v ní mohou pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka aplikovat drogy. Zatímco v roce 2023 pracovníci evidovali 29 aplikací, loni jich bylo téměř 400 a letos už 416. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Naftu budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46,31 za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Jeskyním potapěčům se v podzemním toku řeky Punkvy v Moravském Krasu podařil významný objev. Propojením dosud dvou oddělených částí amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty, se výrazně přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka Punkva vzniká. Dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy nabídne v pražské O2 aréně souboj mezi Spartou a brněnskou Kometou. Oba celky za sebou mají nepříliš povedené zápasy a potřebují zabrat. Začátek je v 18:30.
0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
14: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Teď už pohled na silnice, víme, kdo jezdí.
15: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Vranovské ulici bourala dvě osobní auta, provoz je tam omezený. V Brně v Husově ulici na křižovatce s nádražní došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam jeden pruh, počítejte se zdržením. Na D1 na 206. kilometru ve směru od Brna na Vyškov bourala čtyři osobní auta. Kolona má přes 2 kilometry. Na D2 je 3-kilometrová kolona na příjezdu do Brna od Bratislavy. A kolona v délce 8 kilometrů se táhne před Mikulovem už od rakouské dálnice A5. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
16: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. A hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy a blondýnka. Kanadské jaro.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Natasha Bedingfield, Krokodýl, jeli bo snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Z rodinné pekárny Kluhánek a Trápal chutné pohádkové koláče. No a kde se rozdávalo, třeba i v Šalině?
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
5: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
6: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělám mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
0: A my se na vás těšíme už zítra na hlavním nádraží v Brně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
12: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
12: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
12: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
13: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
14: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
13: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
14: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
14: Chlebíčkový ráj.
15: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
18: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
19: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
7: Jé!
19: Jé!
4: Jipi, jipi!
7: Jé!
19: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rema, Selena Gomez, Krokodil, tohle vaše rádio. Díky, že posloucháte. Tak zítra pátek, víkend už klepe na dveře.
1: Bydlení s Krokodýlem.
0: A teď už nám na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se vám ptáme, kdo platí drobné opravy v bytě a jak to správně nastavit.
2: Na drobné opravy zákon stanovuje limity. Jednorázové opravy do 1500 kč a roční opravy do 150 kč na metr čtvereční plochy bytu platí nájemce. Vše nad limit platí pronajímatel. Obecně platí, že běžné opravy jako výměna žárovky hradí nájemce a větší, jako je například problém s kotlem, jdou za majitelem. Vše taky záleží na nastavení ve smlouvě.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: Tohle jsou hity i na cestu z práce. Krokodýláci i do aut vás zdravíme.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No a přesvědčujeme vás taky o tom, že se pořád dá i natankovat levněji. Vybíráme čerpací stanice, které mají levnější benzín. Dneska benzín za 43,60, nafta 45,60. Kde? Je to čerpací stanice Silmet. Ochoz u Brna, zastavte se.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka. Fandíme s vámi.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Řekl bych, že neexistuje člověk, který neviděl osobní strážce.
1: A už to mám zase na talíři.
0: Petra, čerstvé zprávy krokodýl. No,
1: stydím se, no.
0: Ty jsi to neviděla vlastně, že?
1: Ne, jenom tak pokouskáš.
0: Tak prosím tě, máš úkol na víkend, co si dáme do zpráv.
1: A v Brně je k vidění jedna zajímavá výstava, která byla vytvořena přímo na míru. Víc si o ní řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hity po 16. Leony. Budou Roxette. A taky Krištof. Za minutu je tady 16. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se nám ochladí, teploty kolem 16 stupňů, čekáme zataženou oblohu.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, tedy nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Výborně si městská část vedla také v celorepublikovém hodnocení Transparentní Česko 2026, kde obsadila 7. místo. Dům umění města Brna představil novou výstavu vizuálního umělce Davida Možného s názvem Night Shift. Otevřená je do 14. února a na rozdíl od obyčejné výstavy umožňuje návštěvníkům do umělecké expozice přímo vstoupit, dotknout se jí a zažít ji. Jde o rozsáhlou prostorovou instalaci, vytvořenou přímo na míru hlavního výstavního sálu Domu umění. Jihomoravští silničáři začnou hledat firmu na rekonstrukci mostu v Lelekovicích na Brněnsku. Dělníci odstraní téměř celou stávající konstrukci a postaví nový most. Rekonstrukce vyjde na téměř 134 milionů korun. Během prací silnici uzavřou pro automobilovou dopravu. Chodci budou přes železniční trať přecházet po provizorní lávce. České fotbalistky zítra doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klímkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 na 206. kilometru ve směru z Brna na Vyškov překáží nehoda 4 osobních vozidel, kolona má 8 kilometrů. Na D2 vás čeká 3-kilometrová kolona na příjezdu do Brna od Bratislavy. Na trase na Svitavice táhne kolona mezi Českou a Lipůvkou a přerušovanou kolonu stále čekejte před Mikulovem ve směru od Vídně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl Jirka s vámi, no a teď už taky kolega Peťan Holík, bude Žanek Hlaváček, brněnský Hantec, no a do toho ten nejlepší hudební výběr. Třeba i na cestu z práce, pěkné odpoledne s Krokodýlem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: no, nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Hezký odpoledne, krokodýláci. Takhle to už dva týdny pryč, ale díky Miraj ho tady máme pořád. Tak pěkné odpoledne, zvláště pokud držíte volant.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Čtvrt na pět pryč, my držíme Hantec touto dobou vždycky, takže zdarec, Žanku.
2: Zdar, jak si viděl skorok, tedy gomete, co to je, Monte Cup.
0: Tak každé dobré kované Brňák to samozřejmě jako vytuší, přeloží správně. My, které jsme oslovili ve štatlu, tam jsme asi těžce pohořeli.
3: Zloděj, prodavač,
4: soutěž v chlastání.
5: Velká kšiltovka.
0: Holky, máte fantastickou fantazii, představivost, ale ani jedno z toho nebylo dobře. A přitom je to taková, to je pěkná lokalita v Brnisku.
2: Monte Cup je kozí horka na Príglu, tak si tam hopněte, nezačne zima a mějte betelný den.
0: Tak zvláště na Prígl betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ještě, že tady máme ty prachy za zvuky do ruky, krokodýláci.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
13: Vážně?
12: Jasně, dej na mě.
14: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
15: Tati, co je to hybrid?
16: To je auto.
15: A co je to superhybrid?
16: To je Chery.
17: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
18: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
19: Více na cherrymotor.cz.
20: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
21: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
22: Náš výkup je teď totální hardcore.
23: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
24: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-moraba.cz.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jé!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
25: Moderní internet www.starnet.cz.
26: Starnet internet.
27: Je dobré si pomáhat.

0: minuty a jste s Krokodýlem, možná navíc s nově objevenou láskou, jako to má Riana. A těšíme se na Kometu. Za 2 hodiny vyjede na let pražské Sparty. No a prý jim dneska dáme bůra, což je dobrý, to beru. Za pár minut každopádně dáme soutěž a padnou další 2 lístky na nedělní domácí špíl Komety proti Škodě Plzeň, takže Indiáni, držte vlnu, hrajem stále hity, 16.32 a půl minuty, doufám, že stíháte, zvládáte, posíláme divokýho Byla malování.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hezky na pohodu krokodýláci Ava Max, Králové královny a Kometa.
1: Kometa, krokodýl, krokodýl.
0: Krokodýláci Linka Volná můžete volat, protože máme před sebou docela brzo domácí špil Komety. Fandíme brněnskému hokeji a kdo chce dvě vstupenky na neděli, volá právě teď. 603, 103, 103. Mimochodem, v pondělí 8. kolo, motor České Budějovice Kometa, tam to bylo trošku jako nešťastný, 5-1, ale blízkla se tam naše nová posila. Dneska Sparta Praha Kometa od 18.30. Jak to tam asi dopadne? Tady je Petr, dobrý odpoledne, halo.
2: Čau Peťo, tady Broňo z Brna, z Balku.
0: Čau Broňku, ježiš, náš kurzista.
2: Jasně.
0: Jasný, super, tak Broni, jak se máš?
2: Paráda.
0: Paráda.
2: Jsem děl z Kinda, byl a fotbalu do Žabálu, tak jedu si něco koupit.
0: Jedeš si něco koupit, bezva. Zdravíme fotbalisty ze Žabálu a i zbrojováky, teď ale hlavně kometáky. Takže Broňko, jak to dneska dopadne na ledě pražské Sparty?
2: No, takovou remisku to vidím.
0: Ne, jak, ne. Ne, Peťa ze Žďáru říká, že dneska dostane pražská Sparta bůra. My na Spartu umíme, takže kdybych já byl kotel, tak se ptám, co to říkáte, a ty seš hala a říkáš,
2: že Kometa vyhraje.
0: Kometa dnes vyhraje, co to říkáte?
2: Kometa dnes vyhraje.
0: Dej do toho sílu, co to říkáte?
2: Kometa
0: dnes vyhraje. A už to říkám, poste, kdo vyhraje?
2: Kometa, anebo to se furt, to sakra ptáte.
0: Hosté ty, prdlo. Už to říkám, poste, kdo vyhraje?
2: Hosté.
0: Hosté, jo, jo. Já myslím, že dneska to dáme, jako když to nebude bůra, tak by to mohlo být aspoň 4-2. Dneska.
2: No.
0: Co? Co? Tak, pojďme ještě dát nějaký chorob beze mě, pojď.
2: Ještě chorob bez tebe?
0: Beze mě chorob, pojď. Tak.
2: Může svoje oblíbený...
0: Jaký chceš? Tak, jaký chceš?
2: Na brankáře spartianskýho, tak pust, darebo jeden, spartianský.
0: No, tak jeden, pojď, pojď, pojď. Máš to nějaký zdechlý dneska, jeden, pojď.
2: Pust, darebo jeden, spartianský.
0: Pust, darebo jeden, spartianský. Já musím, dneska musíme vyhrát. Jdeš v neděli na Plzeň, něco tam nacvič, prosím tě. Je vidět, že z dlouho nebyl. V neděli no, Kometa, Škoda Plzeň a tam by to doufám mohlo být taky jednoznačný. Pěkný odpoledne, mě se krásně pozdraví doma. Zdarec, Ole Brno, ahoj.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
9: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
11: Ne. Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít se na koho spolehnout.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jo, dobře to pálí krokodýl. George Ezra, Shotgun, dobré odpoledne s naším rádiem. Hezký čtvrtek, zvlášť pokud jste už děti předali třeba ve výukovém centru Amos nebo v jiném kroužku. My stihli i zmrzku v Lipůvce, tak zdravíme. Tam vedle kolony do Tomivo Gelato. Dneska tam mají holky výbornou novinku s voříškama. Tak, co má Petra do zpráv?
1: Hezké odpoledne, případů žloutenky na jižní Moravě opět přibývá, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá verbež uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Je, ten Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Tvůj pocit po projektu.
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak teď právě pátá odběla. Přesně krokodýláci, zdravíme všechny na cestu, zvláště z masáže z Brna Pepíčka, co valí směr Kobylnice. Má se výborně, velice dorazil ze Sicílie, opálený čoveče, takže než vyrazíš na Butcher's War, na řeznickou válku do Plzně, pošleme ti přátelé Pepajs. Bude tedy Swims, Mr. Know It All. Hodíme si Leporello, taky Highway to Hell. A nedáme víno, nějaký dobrý, třeba červený.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Čtvrtek, 8. říjen, ještě dneska ten teploměr teďka vede, jo? V Brně je 20 až 22, 20 hodin 17, ale zítra už to bude jinak, protože do dneška pěkný počasí skoro do léta. Akorát dneska už jsme zase docela daleko, každopádně 20 až 22 je hodně dobrý, ve Žďáře 18, pátek ale částečně zatažený a maximální odpolední teplota na Brněnsku bude 16. Zítra víc oblíkat, jasný?
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září však případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Naopak situace ohledně chřipky je zatím klidná. Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Na slanisku Trmkavec rybníčky u Rakvic na Břeclavsku našli skákavku. Na kosteliskách u Dubňan na Hodonínsku pak vzácnou snovačku.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Téměř 29 milionů pokryje dotace. Cyklistický přesun Valtteriho Bottase z Malajzie do Singapuru za dalším závodem Formule 1 byl pro pilota Cadillacu jedno velké dobrodružství. V dějišti nadcházející velké ceny finský jezdec popsal například setkání s kobrou, krajtou nebo velkými ještěrkami, na které narazil při 420 km dlouhé cestě na kole. Tato cesta a vysoké teploty mohly Bottasovi posloužit jako příprava na noční závod.
12: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 3 minuty po páté, doprava v Brně na Jižní Moravě docela špičkuje. Kde to je nejhustější, Martino?
13: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Bělohorské ulici u křižovatky s Jedovnickou došlo ke srážce 3 osobních vozidel. Blokovaný je tam jeden pruh. Počítejte se zdržením v koloně. Na Bědničce na 206. kilometru směrem z Brna na Vyškov překáží nehoda 4 osobních aut. Kolona je od 198. kilometru. A u Brna mezi 190. a 196. kilometrem v obou směrech čekejte silný provoz. Držíte se také na tahu z Brna na Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jo, kuřím Lipůvka dneska Saigon, jeli jsme naštěstí proti z Lipůvky asi 2 hodiny zpátky, tak pevné nervy i do kolon, hezké čtvrteční odpoledne s krokodýlem Peťanem Holíkem. Na Moravu, Vysočinu, do Bojanovic a i k Hodonínu u Kunštátu pošlem zlatíčka děcka. Z jakého materiálu seš je v oblečení?
1: Zlatky. Z bavlníku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se pana Novotného, hele, že prej chceš skončit s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. Jo, a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Žiju příběh z Lepurella, skládám stránku ke stránce.

0: Wow, krokodiláci, ACDC, Highway to Hell, já doufám, že dneska bude pražská Sparta na cestě do pekel. Už tady skládám trošku tipy, Péťa ze Žďáru tvrdí, že dáme bůra, že dneska porazíme Spartu 5-2. Já myslím, že 4-2 to stačí, posílejte další tipy na aplikaci Rádia Krokodýl SMS-kou. Zajímá mě, jak to vidíte dneska vy, krokodýly.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Hodina 8 minut a začne utkání Kometa Brno na ledě pražské Sparty. Budeme to pochopitelně sledovat, ale předtím jdeme za zlatíčkama, což je jako takovej klidný moment. Žádná agrese, žádný drsný pokřiky, děcka zdar jak svíňa. Oblečení, z jakého materiálu se šije, víme?
2: Z nějaké té znětě. Materiál je takový, je niť, z nitě se dělá nějaké oblečení a to dělají babičky nebo pán takový, což je taky.

0: Z bavlníku.
1: Děcka, děkuji, jak říkali, z nítěk, úplně jsem si představil, jak takový holky mají kalhotky, že jo, taky ty tanga z nítěk. Ale na to už je docela zima, takže pojďme do reality. Dneska Sparta, Praha, Kometa, Brno v 18.30, to je za hodinu 7 minut. Péťa ze Žďáru říká 2.5, já říkám 2.4. Další tipy hašte na aplikaci Rádia Krokodýl. Jinak naše skóre po ránu 103.0, 103 pohádkových koláčů rozdáno. Podíváme se, kde to bylo a kde se bude rozdávat zase zítra.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
6: Pusťte slunce do svého domova.
7: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
6: A pozor, akce.
7: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
11: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
10: A kde to najdu?
11: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
10: A nemáš nějakou slevičku?
11: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
12: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
16: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
0: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
20: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: lidská krev. Pěkný čtvrtek všem s krokodýlem a četníkům, s kuřimi zvláště. Leoš Palcát, Žižka, jeho sajtna se chystají na sobotu na speciální den nejen s četnictvem. Jo, bude to v Kuřimi, začne to příchodem prezidenta Masaryka o 10:30, bude módní přehlídka uniforem a místních dam, taky dorazí autor četnických humoresek Michal Dlouhý z herci, takže bude i vlastně po vysílání náš kolega z Národního divadla Martin Sláma, strážmistr Karabela a Lamakovice, bude štábní strážmistr Jaroš, takže Honza Grigar, držitelka Thálie za celoživotní dílo paní Zdena Herfortová, Leoš Palcát, Žižka, Libor Freddy Věrosta a bude se i pálit z četnických zbraní. V sobotu 10. října Kuřimi na četnické stanici od 10:30 do 17. hodiny. Den nejen s četnictvem, tož Palcáte, zdar jak svíňa a ať se vám to vyvede.
1: Rádio Krokodýl. Petr

0: Krokodýl stále hity pro všechny. Pohodu, pěkný čtvrtek, dobrou náladu. Krokodýl, i k Mátlovým.
1: Rádio, které pomáhá.
0: A taky k vám, kteří byste chtěli klimatizaci zadarmo. Jo, je to tak. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a nadělíme dalšímu z vás klimačku gratis. Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme měnit život k lepšímu. Každý měsíc potřebnému jedna klimatizace. Každý měsíc, celý rok tady odsud z Krokodýla a z 81 klima. Jak jste na tom? Znáte někoho, komu jedna z těch 12 klimatizací pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? Víte o někom, že by mu pomohla? Tak pište 81pomáhá.cz. Jinak kometáci, jakým výsledkem skončí hokej Sparta Kometa? Rozjede se to za 3/4 hodiny. Budeme u toho, pište mi tipy do aplikace Rádia Krokodýl.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
5: Ach, jo, to je hrozná práce.
6: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariéra-jmk.cz.
8: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
9: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
10: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
11: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc-globalservices.cz.
14: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Durica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobré čtvrteční hokejové odpoledne všem s krokodýlama, s kabátem. Za půl hodiny začíná utkání Sparta Kometa a vy píšete svoje tipy do aplikace Rádia Krokodýl. Jako Radek ze Žďáru, čau Péťo, Krokodýle, Kometa vyhraje 3-1. Minimálně jeden gól dá Aaron Irving, pokud bude na ledě vzhůru Brno. Radek ze Žďáru, Rady děkuju, 3-1, dobrý tip. Pište další tipy do apky Krokodýla. Petro, co do zpráv?
1: Pěkné odpoledne, jeskyním potapěčům se v podzemním toku řeky Punkvy podařil významný objev, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Krokodýl. Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat jít do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
12: Jipi, jipi!
10: Hornbach. S námi to zvládnete.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Super muzika Krokodýla si bude po šesté. Dáme modrý tanky, hodíme tam Forever Young. A srovnáme si časy právě teď, je přesně 18 hodin. Bude Eva Farná.
13: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: Dáme Shakiru Waka Waka do Resida, do Fine Fabriky. A budou Šrouby a Matice, to znamená Plzeňáci, proti kterým hrajem v neděli. A mimochodem právě teď hrají Indiáni z Plzně proti Motoru na jejich ledě. A teď je otázka, porazí Plzeň Budějice a máme se bát na neděli? Zatím je to 0-0.
14: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18 hodin 20 až 22 stupňů měříme v Brně, ve Žďáře jsme na 18 a těšíme se na pátek, i když už bude docela dost studenější. Hlavně částečně zatažený, slunka méně a odpoledne, když teplo, tak maximálně 16 stupňů na Moravě.
15: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zájem o aplikační místnost pro drogově závislé v Brně za 3 roky jejího fungování roste. Lidé si v ní mohou pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka aplikovat drogy. Zatímco v roce 2023 pracovníci evidovali 29 aplikací, loni jich bylo téměř 400 a letos už 416. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Naftu budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46,31 za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
11: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Jeskyním potapěčům se v podzemním toku řeky Punkvy v Moravském Krasu podařil významný objev. Propojením dosud dvou oddělených částí amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty, se výrazně přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka Punkva vzniká. Dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy nabídne v pražské O2 aréně souboj mezi Spartou a brněnskou Kometou. Oba celky za sebou mají nepříliš povedené zápasy a potřebují zabrat. Začátek je v 18:30.
16: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A už je to na Spartě na spadnutí za 27 minut start. Už se dívám na soupisku, k tomu ale za chvilku. Teď nejprve na silnice, Martino.
18: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Hněvkovského u křižovatky se Sokolovou bourala 3 osobní auta. Čekejte tam zdržení. Nehoda 3 osobních aut se stala také v Břeclavi v ulici 1. máje u křižovatky s ulicí U nemocnice. Na D1 se popojíždí za Brnem mezi 21. a 26. kilometrem ve směru na Vyškov. Na trase z Brna na Uherské Hradiště je zhruba kilometrová kolona před Bučovicemi a držíte se také mezi Kuřimí a Lipůvkou na tahu z Brna na Svitavy. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Martina Podleská.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
19: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pohodový čtvrtek všem s krokodýlem, hlavně modrobílé rodině. Sparta Kometa, Kořenář proti Stezkovi, v sestavě bude i Aaron Irving. Jak to dopadne? No podle Radka ze Žďáru 3-1 pro Kometu, pro Peťu ze Žďáru 5-2 pro Kometu, že Sparta dostane dneska jako co proto. Já tvrdím 4-2, 4-2 berem. Pište další tipy na aplikaci Rádia Krokodýl. Ole Brno!
1: Krokodýl fandí z brněnské koleje!
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Mám

0: Zidea všem a teď se mrknem Škoda Plzeň Motor České Budějovice, ha, dohrána prvá třetina 0-0. Co Sparta Kometa?
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokolí.
0: Za 9 minut to vypukne na pražském ledě, budeme to sledovat, krokolíláci, mezi tím se jdeme podívat, kam, kde jsme byli, na Lesné, nebo to bylo na Moraváku, no prostě rozdáváme 103 snídaní za úsměv a je to fantazie, protože jsou to dobroty, pohádkové koláče z rodinné pekárny Kulhánek a Drápa. Ale úplně zadarmo.
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
5: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
6: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělal mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
0: Jo, jsme rádi, je to super potkat po ránu Krokodýla, zvláště s takovýma dobrotama od Kulhánka Drápala z pekárny. Krokodýláci, zítra ráno vyhlížejte naši hlídku na hlavním nádraží v Brně a strašně si to užijte.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
13: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
14: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
16: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
18: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Krokodýláci, 7:30, vám na cestu z práce, zvláště holkám z Brněnky, ze Soběšic, se srdečným pozdravem z Krokodýla a jinak hokejistům, protože v Plzni začaly padat góly. Ve 23. minutě otevřela skóre Plzeň, 2 minuty na to srovnává Motor, takže v 25. minutě je to 1-1 a začíná nám dění na pražském ledě. A jsme napnutí, protože tady vyjela brněnská kometa. Olé!

0: Tak kde pak je ta láska krokodiláci? Skončila právě v práci nebo třeba na nějakým kroužku? No hlavně, že jste v kontaktu 18.40. Jdeme teď na zbrojováky. Máme tady lístky. Je to tak, my fandíme brněnskému hokeji, brněnskému fotbalu a kdo by chtěl jít na zbrojovku proti Jablonci v sobotu krokodiláci, tak mi volá do studia 603 103 103. Právě teď od 15. hodiny sobota 10.10. Brno Jablonec. Chci nějakého zbrojováka, který tady trošičku jako zafandí po zbrojovácku, po flintovsku a jde s krokodýlem na zbrojovku tuhle sobotu gratis. Mimochodem už se to konečně rozjelo taky na pražském ledě na Spartě. Zatím je to po 4 minutách bez branek krokodýláci, ale věřím, že první budou úspěšnější do sítě, samozřejmě brněnští. Už se ptám posté, kdo vyhraje hosté, a taky to vidíte jasně. 3-1 říká Ráďa vítězství pro Kometu ze Žďáru. Peťa ze Žďáru říká, že dneska dostane jako na frak Kometa, že to bude 5-2. A já říkám, 4-2 nám úplně stačí. A kdo, jde na zbrojovku s krokodýlem? Zdarec.
1: Zdarec, tady Petr.
0: Peťane, zdar, jmenovče. Jak dlouho seš zbrojovák, Peťo?
1: No, nějaký ten pátek už to je.
0: Tak nám pojď trošku, zafandit, půjdeš tam na Jablonec v sobotu. Jedem, pojď!
1: Zbrojovka, do toho! Zbrojovka, do toho!
0: Zbrojovka, do toho! Pojď ještě.
1: No, pojď. Jedeme, Brno, jedeme!
0: To je ono, jedeme, Brno, jedeme! Kolik jim to v sobotu nandáme?
1: Tak. Mohlo by to být, typuju, tak 2-0 pro zbrojovku, pro flintu.
0: Přesně tolik jsem si to říkal já v duchu v hlavě. Čověče, jsme na tom stejně. Peťas, nepokládej telefon, posílám ti lupeny, ať žije brněnský sport, hokej, fotbal. Jak dopadne hokej, čověče, Kometa?
1: No, to už tak optimisticky nevidím, no tak...
0: Takže?
1: Aspoň nějaký bodík by mohl být, no,
0: takže?
1: Tak
0: 3-3, dobře, a v prodloužení...
1: Po prodloužení druhý bol, 4-3 potom.
0: Díky, měj se, Peťas, zdarec, ahoj.
2: Brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
8: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
9: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Šilingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Šilingrák. Tak to slaví úspěšní.
10: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
11: Fandíme s vámi.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: jsme to trošku rozpohybovali, krokodýláci. Taylor Swift, Shake It Off, 18.52. Teď mám na telefonu Prahu. Mám tam Martinu a říkám, jste Sparťanka? A ona říká, jo, jsem. Kolik to dopadne? 3-1. Tip Martiny, ale mimochodem 8. minuta konec a první skoro je, jak jsme si přáli, Kometa. Je to 0-1 na pražském ledě. Olé!
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. I could stay awake just to hear.

0: Dobré nebýt nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dopravní servis vám přináší Master DC. Jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Krásný večer všem, zvláště pokud jste za volantem, jdete třeba ze cvičení, z práce, z golfu, máte pohodu, dobrou náladu a jste s Krokodýlem. 19 hodin budeme hrát na přání. Kdo to začne dneska? Jako první bude Micha, ať máte relax a cítíte se tak jakože pohodově, lehce, take it easy, a pak budete vybírat i vy samozřejmě.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Vypadá to, že to dneska je na dobré cestě na pražském ledě, protože jsme otevřeli skore v 8 minutě, krokodýláci. Teď teda zrovna jsme dostali 2 minuty za zdržování hry, tam prostě skončil puk mimo hrací plochu, dostal za to trest Richard Nedomlel, takže se tady bráníme a zatím nám to docela jde. Je to 0-1 na pražském ledě a na teploměrech je to pořád kolem 20 stupňů, zítra ale bude hůř, krokodýláci. Jestli plánujete nějakou venkovní akci, lépe se oblíkat, protože maximum zítra odpoledne na Brněnsku, na Moravě bude 16 stupňů, již ne 22, a na Vysočině to bude někde kolem 13 stupňů Celsia. Tady jsou hlavní události dnešního dne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, tedy nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Na Lidické začne příští týden rekonstrukce tramvajové tratě mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Jihomoravští silničáři začnou hledat firmu na rekonstrukci mostu v Lelekovicích na Brněnsku. Dělníci odstraní téměř celou stávající konstrukci a postaví nový most. Oprava vyjde na téměř 134 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Tak hurá na ty silnice, krokodýláci, jak to tam jede, víme společně s Martinou. Dobrý večer.
4: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Hněvkovského u křižovatky se Sokolovou bourala 3 osobní auta. Nehoda se tam vyšetřuje a provoz je omezený. Zdržíte se tam do 5 minut. Kratší kolonu čekejte stále ještě na tahu z Brna na Svitavě mezi Českou a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Asitant Martina Podleská.
2: A Martina Podleská je Spartianka, takže Martino, jak to dneska dopadne u vás na ledě Sparty s brněnskou Kometou?
4: A Sparta dneska vyhraje 3-1.
2: No to teda nevím. Jako my jsme už ten jeden gol dali, teď je to na vás ty 3, ale si myslím, že tam minimálně 3 ještě namele brněnská Kometa. Ole!
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer, krokodiláci, je vidět, že Pražákům nechybí sebevědomí, těm dopravákům z Global Assistant, že? Martina, jak to říkala?
1: A Sparta dneska vyhraje 3-1.
0: No tuhle nudle, kdo ví, jestli jako 3-1 vyhraje Kometa, jestli říká Radek ze Žďáru, Péťa říká 5-2, taky je ze Žďáru. Já říkám, že to dneska dopadne 4-2. A zatím ještě jako je to pohoda, krokodiláci, hrajeme, krásně se máme.
2: A přitom ani jeden dvakrát.
0: 16 minut odehráno na Pražském ledě a my se pouštíme do písniček na přání Rádia Krokodýl. Takže krásný večer všem na Moravu Vysočinu. Zdraví Peťana, vy si můžete volat 603 103 103 Krokodýl.

0: Tak jak krokodiláci, daří se relaxovat, být v pohodě, doufám, že to tak máte. 7.07, dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Na pražském ledě to ale má do relaxu opravdu hodně daleko. Mimochodem domácí měli přesilovku proti Brnu, ale nevyužili a krátce poté, co byli v plném počtu, tak Hynek Zohorna střílel od mantinelu na pravé rameno Kořenáře, ten puk ale bezpečně vyrazil. Sparta to tam rozehrála do útočného pásma a pak se před stezkou odehrála hromadná bitka. Už je tam vidět, kdo dostává jaký tresty a je to docela pěkný. 2 minuty hrubost Pavel Kousal Sparta, 2 minuty hrubost Kometa Michal Gulaši, takže to bude zase teďka vyrovnaný. Jdeme na telefon, voláte si 603 103 103, hrajeme písničky na přání, kdo to dneska začne? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Marek.
0: Marí, je Znojemsko, pěkně, jak se máme na Znojemsku, Máro?
2: No, je pěkný počasíčko, nebude pršet, ale zítra má, že prý být trošku chladní.
0: To bude určitě chladněji a mimochodem ještě dneska večer má někde zapršet, jo, tady po 20. hodině, takže hele, jako ještě možná nestraš. Možná tam něco skápne. Tak, co si pěknýho dáme zahrát, prosím tě?
2: No, mně se strčili Bob Sinclair, Hold On, protože to je právě ta nejčistka.
0: Ježíš, to je super věc. Jo, to si zase dáme. Komu to pustíme, Mari?
2: No, pro vás do rádia, protože jste dobré rádio.
0: Děkujem.
2: A už tak za pár dní už tam budu. Jo?
0: No, už tady měl být 3x, čověče. Hlavně, hlavně s tím vídeňským bramborovým salátem, kurňa. Se tady furt na něho těším, čověče, a ty furt jako nikde. Tak prosím tě, Máro, pojď trochu do sebe, jo, sedni na moped nebo na vlak, nebo nevím, a dojeď, jo?
2: Ano, dojedu.
0: Tak prosím tě, zdravíme všechny, krásný večer, World Hold On a pohodu do Die. A kolik dopadne zápas Sparta Kometa, ještě Máro honem?
2: 2-1 pro Kometu.
0: No samozřejmě, díky, směj se, zdarec.
2: Ahoj, ahoj.

0: Hlavou dolů, krokodýláci, doufám, že to takhle nemáte. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pohodu všem s krokodýlem. 19 hodin 15, za chvíli 16 minut. Můžete volat 600 300 303, případně můžete využít aplikaci Rádia Krokodýl, kde jsme sezbírali i nějaké tipy na výsledek dnešního hokeje. Sparta Praha, Brno Kometa, mimochodem dohrána před malou chvílí první třetina a dopadlo to výborně pro brněnský tým, protože naše první branka, která padla v 8. minutě, je pořád tou jedinou na tomhletom ledě. Sparta tedy zatím prohrává s Brnem 0-1. Kdo to teď vezme do úst? Myslím, že tam máme nějaké známé věrné krokodýláky. Halo, dobrý večer, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, tady Vilda Jaruzeslavková. My bychom chtěli nechat zahrát nějakou pěknou písničku, nějakou devadesátku asi. A bylo by to pro tebe do studia, dále pak.
3: Pro Alex Dohodonína, pro pána Andělu, pro Vzámeckou paní.
2: Pro Bajkerose Zdeňka do Šepkovic, pro oba dva Milany, pro Toma z Príglu.
3: Pro Lukáše do Slavkova a ještě i pro Ričího do Slavkova.
2: A pro všechny ostatní krokodiláky, kteří volají a do písniček na přání a věnují nám.
0: Jo, jo, určitě zdravíme.
3: Hezký večer a ahoj všem.
2: Ahoj a zdar jak svíňa.
0: Hezký večer, zdar jak svíňa, Čermáci, Slavkováci, tady to máte i do Hodonína. Sing hallelujah.

0: krásná leta 90. A ještě než začal vysílat Krokodýl, ještě když jsem seděl nahoře na Lesné Dusíkova nad AIMkem, nad těma sodovkárnama a módou, tak jsme hráli Sing Hallelujah!
1: Kometa! Krokodýl!
0: A dobře hraje Kometa na ledě pražské Sparty. Úvodních 20 minut za náma, mimochodem opatrnější hokej. Bylo tam minimum vyložených šancí, ale spokojenější jsou naši. Mimochodem jediný zásah třetiny Artu Ilomäki před brankou pohotově tam zužitkoval přesnou pobídku Filipa Krále. Jinak za Kometu mohl navyšovat Lukáš Cingel po vytočení zpoza branky, ale tam nenašel nikoho ze spoluhráčů. Na spartianské straně měl největší možnost Matěj Blumel, který tam pláchl obraně Brna, jeho únik si ovšem bezpečně pohlídal Aleš Steska. Takže aktuálně přestávka před druhou třetinou, Sparta Praha, Kometa Brno 0-1. A když jsme dohráli písničku od Čermáku Slavkováku, tak ještě Vilda připomíná, že zapomněl dodat skóre a dnes výsledek, Kometa porazí Pražáky 4-1. To berem.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě.
2: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
9: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí a...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Krokodýl.

0: Krokodýla, písničky na přání, čas 19.28, krokodýláci, stále čekáme na začátek další třetiny na Pražském ledě a musím pozdravit všechny, co mi dávali tipy. Jeden z posledních přišel od Michaela Bajkerose z Líšně, říká 4-2, ptá se, kolik to typuješ ty, Peťane, já říkám, já už od 4 tady vykřikuju, že vyhrajeme dneska 4-2. Radek ze Žďáru říká 3-1 pro Kometu, Peťa ze Žďáru 5-2 pro Kometu, že Sparta dostane co proto, Vilda ze Slavkova říká 4-1 a zatím je to 1-0 pro Brno díky Artu Ilomekimu z konce 8. minuty, když pohotově usměrnil puk za záda bezmocného spartianského golmana po perfektní přihrávce Filipa Krále, kterému ještě posouval puk Libor Zábranský. Je to na dobré cestě, krokodýláci, doufejme. Za minutu půl osma hrajem stále podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A myslím, že mám Kometačko na telefonu. Dobrý večer.
2: Ahoj Peťo, tady je Peťo ze Žďár.
0: Ahoj Peťo, zdravíme Žďár. Jak se máš, Žďár? Sleduje
2: no,
0: Kometu.
2: Dobře.
0: Kolik porazíme dneska Spartu?
2: No, 5-2.
0: 5-2, já to furt říkám tady, prosím tě, takže to tak musí být. Zatím máme dobře nakročeno. Koho pozdravíme, Peťulko, řekni?
2: No, pozdravíme tebe, mýho Míru, Jirku Vínhra, Alex, oba dva Milany a všechny Kometáky.
0: Ano, děkujeme za všechny Kometáky, krásný večer, opatrujte se a mějte se, zdarec!
2: No, ahoj, čau, čau.

0: Takže pojďme, Kometa, 23. minuta se právě hraje, zase jsou hráči v plném počtu na ledě a na střídačkách. Sparta proti Brnu, 0-1, olé!
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A je půl osmé, krokodýláci, nevím, jestli máte dneska klidný večer nebo něco zásadního ještě plánujete. Musím pozdravit ty úžasné holky, co je máme rádi a rády v Brněnce, pana Arnošta v Soběšicích, že jo? Takže hlavně šéfa pozdravíme, že Arnošte, krásný večer, a pak holky. Dneska jsme se viděli po delší době, měl jsem z toho strašnou radost. Službu odpoledne měla Simonka s Verunkou. Končili, protože byli de facto od rána do lehce po obědu, Míša, Bětka a Janička. Takže holky, pro vás speciální pecka z krokodýla, protože po té těžké práci, co vždycky máte v Brněnce v Soběšicích u Arnošta, to chce oddych a dát si třeba dobrý latéčko nebo dobrý preso. Tady máte radši obojí. Espresso macchiato. Krásný večer.

0: Celému týmu Brněnky Soběšice, včetně pana vedoucího Arnošta a holkám Simonce, Verunce, Míše, Bětce, Janičce, děkujeme krásně za to, že vás tam tak máme. Espresso Macchiato.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jo, máme se výborně, krokodýláci. Zdravíme velice, nejenom Soběšice. Teďka máme na telefonu někoho, kdo je trošku z větší dálky. Máme 19.40, na ledě Sparty pořád stejný stav, odehráno téměř 30 minut, teď je 28. minuta. Sparta, Kometa 0-1. Kdo je další? Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tak Pavel Janša, zdravím.
0: Krásný večer, pána Andělů, zdraví krokodýl. Pavlíku, rád tě slyším, jak to dopadne dneska Kometa proti Spartě?
2: Kometa musí jít.
0: Přesně, kolik vyhraje Kometa? 4-2 říkám i já, 4-2 říkám i já, výborně.
2: Pro
0: tak.
2: Kometu samozřejmě,
0: no,
2: takže 2-4.
0: Samozřejmě, ano, 2-4, říkáš to správně. Koho pozdravíš, řekni?
2: Pozdravím, prosím tě, paní učitelku Pavlu, která mě dneska vezla nahoru domů, Terezku, Kateřinu a potom Zuzanku a Martinu. Potom bych měl pozdravit samozřejmě moje vnoučata a pravničku, do Filipa, jeho přítelkyni, která mě včera moc překvapila. Děkuji za všechno.
0: Míšo, úžasný, super, super.
2: Samozřejmě do Brna, Zákem ze Říši, do Velké Piteše, Slavkova, to všem, kteří vlastní dneska naše andělky. Naposledy bych si nechal ty dvě dámy, které včera byly úžasný, jako byl spíš úžasný včera, a je to Vraska a Anička, a že jim přeju na to, aby byli výborní andělci, díky moc. No a samozřejmě všechny jsem hrozně rád, který mají, dokonce někteří mají i rádi mě, přeju všem, aby byli na sebe hodní.
0: Máme tě moc rádi, Pavlíku, krásný večer i do Žatčan a pohodu s anděli, ahoj.
2: Ahoj, ahoj a děkuju moc.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Jo, má to výbornou energii, Krokodýlán se s váma. 7:45, Adam Ďurica, mimochodem od pána Andělů, a teď pána Vepřového mám na telefonu, našeho úžasného milovaného Pepíčka z našich Holasica. Nejde sám, jede i s mou velkou oblíbenkyní, takže se sestrou. Že Pepičko, pěkný večer, zdar jak svině.
1: Zdar jak svině, Peťo. Teď akorát vezu sestru, jedeme na večeřu, tak jsem si říkal, jestli nám nezahraješ. Tak moc krát děkuju, zdar jak svině.
2: Zdravím, Peťulko, papa.
0: Jitulko, Pepičku, tak krásný večer, dobrou chuť. Nevím, kam přesně valíte, si třeba do Rehradu, ke Kašně nebo jinam. Užijte si to ten večer s krokodýlem, dobré chutnání, a my máme ještě 15 minut, kdy se hraje na přání. Dobrý večer všem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj, to jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz.
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Fandíme s vámi.
9: Hůru Brno!
8: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
9: Fandíme s vámi.
10: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer s Krokodýlem. Uživejte čtvrtek, ať v práci nebo doma, nebo třeba za volantem na cestě na dobrou večeři. Že, Pepíčku? Máme 7:45 a mám tady pozdrav od Jardy z Hodonína. Čau Petře, zahraj pěknou písničku pro Kometu. Vyhrajeme 5-1. No, zatím to nevypadá, ale vedeme, takže děkujeme. Pro Lukáše do Třebíče v sobotu máme akci v Brně, běhání okolo Přehrady. Zahraj všem, pro Alexandru, pro Leonu, Ivetu, všem, co mě znají, váš Jaroslav Dobeš z Hodonína. Jarošku, zdravíme Hodonín, mimochodem zdravíme i Prušánky, zdravíme i Lužici. A mám tady i od Lukáše z Třebíče, tvýho kamaráda. Ahoj, rád bych písničku z Nekonečního příběhu pro Jarouška z Hodonína, pro tebe, pro všechny, co poslouchají. Dík, Lukáš z Třebíče. Tak tady to je Nekonečný příběh a taky Stranger Things, že jo? Hezký večer.

0: to aj tady dolů na pivko pro Péťu Prorokovou, ať je tam pohodička na Bláhovce. Musíme pozdravit všechny, co jsou s náma na všech frekvencích Krokodýl a mimochodem hlavně ze Slavkova pozor, další objednávka. Dobrý den, chtěl bych písničku Jahoda od Miraj pro vás do rádia, pro moji rodinu, pro Slavkováky, pro mé bývalé spolužáky ze základky, pro spolužáky ze střední školy a pro Kometáky. Jste parádní rádio. Mimochodem, Kometáci to teďka vůbec nemají jednoduchý, protože v čase 27.01 dostal 2 minuty zadržení Hyňa Zohorna, takže Kometa v oslabě. Sparta měla ale obrovský přesilovkový tlak, sekáč na několikrát se tam zjevil sám před brankou Stezky, ale každý jeho 100% pokus právě zneškodnil Aleš Stezka. Čas 31.18, 2 minuty, Niko Sepela, 2 minuty za podrážení, Sparta Praha dostala. Adam Zbořil tam vysílal nepříjemný one-timer z levé strany, ale ten pokus těsně minul branku, takže změna skóre nepřišla. A chvilku poté Aaron Irving 2 minuty za nedovolené bránění na konci 32. minuty, kdy teď ještě bráníme, ne, už jsme to dobránili výborně a byla tam velká šance. Shore vypálil golfákem na pravý straně útočního pásma, puk jenom vyprášil beton Stezky. K následné dorážce se pak dostával Matěj Blumel, jeho pokus ale mířil do odkryté branky, skvělým tygřím skokem ho vychytal Aleš Stezka, takže vážení a milí, 34 minut, nějaká vteřina odehráno, Sparta Praha, Kometa Brno, stále 0-1, olé.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
0: No a tady je to pro ty Slavkováky, tady je to pro ty Hodoňáky, tady je to pro ty, co jsou třeba v Lužicách, co Alex, krásný večer v práci. Ať se máte pohodově a zažíváte dobrou náladu, klidně i nějakou legraci. Jahoda.

Život je pohoda, díky Lukášovi ze Slavkova. To je jeho výběr. Lukine, děkuju, že jsi to hlavně doplnil, já jsem si to myslel, že to je od tebe. Lukáš Třebíče, taky Lukáš ze Slavkova, od něj Mira Jahoda. Mimochodem, krušné chvilky zažívá naše modrobílá kometa na Pražském ledě, protože poté, co oba týmy byly v plném počtu, když si odseděl 2 minuty za nedovolené bránění Aaron Irving, tak čas 34:30 sekáč sám zas před brankou stezky zase zasáhl výborně Aleš. Útočník Sparty inkasoval kotouč do předbrankového prostoru, kde chtěl do prázdne zakončovat mezi nohama, ale brankář komety předved další úžasný zákrok. A ani ne 2 minuty na to Matěj Blimel opět trestu hodně minul po

0: nepřehledné situaci před brankovištěm stezky se puk odrazil k Blumelovi, ale ten netrefil odkrytou branku. A ježiš, teď je tady situace, kdy další gól Kometino, nekecej, vedem 2-0.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, krokodýláci, ještě k tomu nemám informace na onlinech. Každopádně 2-0 právě teď pro Brno na ledě pražské Sparty, kdy je téměř v závěru druhá třetina, je to na dobré cestě. Znovu připomínám, říkám to od začátku, že dneska vyhrajeme ideálně 4-2. Zatím tam máme tu dvojku. Vilda ze Slavkova říká 4-1, 4-2 říká i Bajkeros z Líšně. Michael, děkujem. Pán Andělů 4-2 z Velmezu. Peťa ze Žďáru 5-2, že Sparta dostane co proto, zatím je to spíš ale takový opatrný hokej, těch golů prostě moc nepadá, možná ani nepadne, pokud to nakonec skončí 3-1, myslím, že budeme rádi. 3-1 říká Radek ze Žďáru, že pro Kometu. Jdeme na poslední objednávku, pěkný večer, Zdarec.
2: Zdarec, Pičavi, Rychlovku.
0: Zdarec, pojď Rychlovku, samozřejmě, Rychlovky jsou někdy potřeba, no.
2: Je tu Honička Blázinec, přijela teda Monika od Karolštěna, aby se pokochala s vnoučkem Dominikem.
0: S Dominičkem, chválíme, Karolínce. Dobře, to je skvělé, moc jí zdravíme,
2: až bude,
0: no.
2: Až bude Karolínka z porodnice doma, no, takže písničku zahrajeme Karolínce a Dominičkovi do porodnice.
0: Ano.
2: Mojím holkám Monice a Věrce. Věrce, co má dneska svátek vlastně, že jo?
0: Ano, Věruško, všechno nej k svátku, samozřejmě, no, a?
2: Ještě tam písneme Slavkováky, Pavlika z Velmezu, no a Tajdrovce z Utěchova a hezký a nesprostý večer.
0: Ano, krásný večer, neboli zdar jak svíňa, měj se z Deny, ahoj.
2: Zdar jak svíňa, tak.

0: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 8. večer hity na celé Brno, celou Jižní Moravu bude Pink. Budou Liquido. A na Mexu vám taky Evu Farnou. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
4: V pátek čekáme na Jižní Moravě a tady v Brně okolí většinou polojasno, bez srážek, ale taky nás čeká ochlazení. Ráno teploty jenom kolem 8 stupňů, během dne maximálně 15 až 17 stupňů Celsia.
2: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Vědci na Jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Na slanisku Trmkanec Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku našli skákavku, na Kostaliskách u Dubně na Hodonínsku pak vzácnou snovačku. Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Téměř 29 milionů korun pokryje dotace.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Jirka s vámi, no a máme pro vás něco extra.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Na Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a někomu z vás nadělíme další klimatizaci. Pokud víte o někom, komu by klimatizace pomohla, tak nám napište přes www.81pomáha.cz příběh někoho, o kom si myslíte, že mu klimatizace zlepší život. Krokodýláci tento týden nadělíme někomu klimatizaci.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.

0: Tohle je rádio, které vás dostane na brněnskou kometu. Nezapomeňte poslouchat naše vysílání, protože pravidelně soutěžíme i v tom nejlepším poránu o vstupenky. Tak se nás držte.
1: Krokodýl fandí v brněnské kometě.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a Jižní Moravu s rádiem Krokolí.
1: Je to tady Krokolíláci, naše Krokovítka vyráží do terénu a máme pro vás chutné snídaně z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Zadarmo, stačí se na nás jenom usmát.
2: Přímo do Šaliny, pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
3: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
5: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělám mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
1: My taky děkujeme. Zítra po ránu si pochutnáte na snídaních přímo na hlavním nádraží.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky pravky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
13: Vážně?
12: Jasně, dej na mě.
14: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Řidiči pozor, od pondělí neprojedete Pisáreckým tunelem a tunelem Hlinky. V obou tunelech bude ředitelství silnic a dálnic rekonstruovat technologie. No a místo tunelem Hlinky bude doprava vedená v protisměru po Bauerově v režimu 1+1, no a u Pisáreckého tunelu bude doprava objízdná trasa přes Jihlavskou, Heršpickou, Poříčí a Bauerovu. Tak s tím počítejte, potrvá to až do listopadu.

0: tohle je Krokodýl, vaše rádio. No a Brno má novou atrakci, sochu pejska. Kdo tráví volný čas v Lužánkách, nejspíš se už někdy setkal s velkým bílým psem. No a představte si, že před rokem švýcarský ovčák zemřel. Byl to takový legendární pes, kterého poznávali lidé v parcích ve velkém. No a tak se majitel tohoto pejska rozhodl, že na jeho počest postaví sochu, kterou právě včera večer slavnostně odhalili. Takže se běžte podívat na novou bílou sochu břího vlčáka přímo v Lužánkách v parku Krokodýl.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 21. hodině z Krokodýla Ina Hot. Budou Duran Duran. A nebo Krištof. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. večerní.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: V pátek čekáme na jižní Moravě a tady v Brně okolí většinou polojasno, bez srážek, ale taky nás čeká ochlazení. Ráno teploty jenom kolem 8 stupňů, během dne maximálně 15 až 17 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, tedy nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Na Lidické začne příští týden rekonstrukce tramvajové tratě mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Jihomoravští silničáři začnou hledat firmu na rekonstrukci mostu v Lelekovicích na Brněnsku. Dělníci odstraní téměř celou stávající konstrukci a postaví nový most. Oprava vyjde na téměř 134 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Jirka s vámi, no a máme pro vás něco extra.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Na Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a někomu z vás nadělíme další klimatizaci. Pokud víte o někom, komu by klimatizace pomohla, tak nám napište přes www.81pomáha.cz příběh někoho, o kom si myslíte, že mu klimatizace zlepší život. Krokodýláci tento týden nadělíme někomu klimatizaci.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Čtvrteční krokodýlí pelíšek se nám rozjíždí s datem 8. října. Na krokodýlu je s vámi Jarek Hmala. Krásnou pohodovou noc. Čtvrtek to je takový malý pátek, tak doufám, že si to, jak se patří, užíváte. A užijete i ten největší mix hitu Na krokodýlu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska při čtvrtku Věra slaví svůj svátek. Věrušky, Věrky, všechno krásné. Užijte si parádně svůj svátek i další hity nás na krokodilu.

0: Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
2: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka. Fandíme s vámi.
3: Radio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V pátek čekáme na jižní Moravě a tady v Brně okolí většinou polojasno, bez srážek, ale taky nás čeká ochlazení. Ráno teploty jenom kolem 8 stupňů, během dne maximálně 15 až 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Počet případů žloutenky v jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Na slanisku Trmka nad Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku našli skákavku, na kosteliskách u Dubně na Hodonínsku pak vzácnou snovačku. Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Téměř 29 milionů korun pokryje dotace.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: J-Lo. Já tu sám.

Na Krokodýlu další hity, Jarek Hemla vám přeje hezký poslech, teď budeme zdravit vás, co nás ladíte a posloucháte právě teď ve Žďáru nad Sázavou. Jsme rádi, že i v práci, i doma nás tam posloucháte. Žďár ladí na 96 FM, tak pěknou noc.

0: is the answer.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Hůru Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
1: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Ka-ching. Pěkný poslech, hezkou noc, na vlně Krokodýla je s vámi Jarek, další hity jsou připravené. Dnes máme Mezinárodní den boje proti popálení. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní, tedy 8. říjen byl. Teď ale také pohled i na náš významný den, máme památný den sokolstva v rámci České republiky. Tolik 8. říjen, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: počasí.
1: V pátek čekáme na jižní Moravě a tady v Brně okolí většinou polojasno, bez srážek, ale taky nás čeká ochlazení. Ráno teploty jenom kolem 8 stupňů, během dne maximálně 15 až 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Úřad městské části Brno-Střed získal cenu ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, tedy nejvýznamnější ocenění svého druhu pro tuzemské úřady. Porota ocenila moderní způsob řízení úřadu. Na Lidické začne příští týden rekonstrukce tramvajové tratě mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Jihomoravští silničáři začnou hledat firmu na rekonstrukci mostu v Lelekovicích na Brněnsku. Dělníci odstraní téměř celou stávající konstrukci a postaví nový most. Oprava vyjde na téměř 134 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré nebýt nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezký poslech, krásnou noc. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Pronostika dnešního dne. Brigita svatá, na mlhavá rána je bohatá. Tak na mlhu po ránu si dávejte bacha a teď v pohodě a dobré náladě vychutnávejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Památný den sokolstva si připomínáme právě dnes 8. října. Tady u nás na Krokodýlu se na tento den podíváme. Památný den sokolstva připadá opravdu na datum 8. října. Jako připomínka události z roku 1941 tohoto roku zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úřadně zabaven. Toliko připomínka v rámci České republiky. Tady tento významný den si připomínáme. Teď už další ty. Jarek přeje krásný poslech.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Šaliny se po 60 letech vrátí do Líšně a my se tam podíváme i teď ve vysílání Krokodýla, protože rádi se tam svezeme. Co? Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánována na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se po pravidelnou dobu nepoužíval přes 60 let. Jedná se o první etapu po přejezdu v Drčkově ulici, přičemž zatím se počítá s tím, že trať bude jednokolejná. To aspoň potvrdil mluvčí dopravního podniku města Brna Anna Tomaštíková. Tak, teď už jdeme za dalšími hity na Krokodýlu. Jarek přeje hezký poslech.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. I to probereme u nás na Krokodýlu. Počet studentů roste opravdu rychleji než kapacita studentského bydlení. Poptávka po bydlení tak výrazně převyšuje nabídku. Počet vysokoškolských studentů u nás v akademickém roce 25-26 meziročně vzrostl o 5% na 330 500. Kapacita studentského bydlení, tedy univerzitních kolejí a soukromého studentského bydlení, se však za stejné období zvýšila od 0,3% na 68 100 lůžek. Takže na 100 studentů tak připadá 21 lůžek. Vyplývá to z poslední analýzy. Tak doufám, že pokud studujete, máte kde spát, kde bydlet, kde se učit a kde také poslouchat Krokodýla.